Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Ten aby splním můj joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak plava. To už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio. Fresh. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. It's Friday then.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

And when you do it like...

0: sexy and I know it.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
2: Dobré ráno, 6 hodin středa 12. srpna. No a kde zbude, tak je to docela jednoduché. Teď se nenechejte zmást tím...
3: Čím?
2: Raním... Nečasem, pouraní.
3: Ale tam je jako hezky jenom chladno.
2: Je chladno, je
3: no,
2: chladno.
3: Jinak dívej na to nebe.
2: Tak pozor.
3: Vypadá jako Azuro.
2: Dneska v maximech 24 až 26 stupňů Celzia a to Azuro na nebíčku zůstane, protože celý den jasno, na horách polojasno.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Slezská Ostrava pokračuje v obnově lokality Zárubek. V Šenovské ulici vznikne 24 nových bytů. Komplexní oprava tří historických domů ale přinesla nečekané komplikace se statikou a taky posun termínu. Tučňáci se stanou novým lákadlem zoologické zahrady Ostrava. Návštěvníci je budou moci sledovat i pod vodou. Výstavba pavilonu pro tučňáky běží naplno, postupuje se v souladu s harmonogramem prací, takže hotovo by mělo být na konci příštího roku. Ze silně zakouřeného domu vytáhli v pondělí hasiče hodně popálenou seniorku, kterou začali okamžitě oživovat. Zpět k životu ji následně přivedli záchranáři. Okolnosti tohoto požáru prověřují policisté. Francouzský trenér vítkovických hokejistů začal prohrou v Olomouci 0-2. Další přípravný zápas. Hrají hokejisté Vítkovic ve středu 19. srpna v Praze proti Spartě.
1: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava.
2: Pěkné ráno přejeme i na cesty. Je 2 minuty po 6. hodině a v tuto chvíli víme, že komplikace je v Klimkovicích. Havárie motocyklu tam brání průjezdu na ulici a teď na ulici Hřesinská. Tak si počítejte, že se takhle při 6. hodině můžete zdržet i v Klimkovicích. Další informace o tom, jak to jezdí a kde jsou komplikace na cestách, klidně můžete hlásit na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 773 37 136.
4: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je! Tam je dinosaurí mláďácko.
13: Mimino Stegosaura.
14: On chodí.
15: On je živý.
12: Hoši, velké řeče s průlízkami.
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
17: A dívejte, tam je ten velký.
18: Ten má krk až do nebe.
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
19: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
20: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss, Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: už tak poslední týden, že ráno, když chodím do práce, tak není takové vidno, na které jsem byla zvyklá v červnu a v červenci. Je už tma, když vychází. Já vycházím za tmy, Honzi, bacha. Já vycházím za tmy, opravdu.
1: Úplně tma, že prostě jako nepřečteš
0: jako
1: si knížku.
0: Jako co den, tak je to horší a horší,
1: to
0: ale
1: tak
0: opravdu
1: jako logicky
0: už
1: vychází.
0: Jako, ale ne, vycházím jako za tmy, opravdu. Světla svítí, já vycházím za tmy. A dojdu do práce tak, že už přicházím za vidna, takže já tak jako hezky propluju. Nicméně, o čem chci mluvit, je, že už je to asi tady. Mi říkal Chlebon, on to říkal. More, tak v srpnu už se začíná tak smívat. Já určitě v srpnu, jo, v létě. A měl pravdu. Já jsem si toho nikdy nevšimla, až když mi to řekl Chlebon. Že...
1: Tak Martine, děkujeme.
0: Martin, že se začíná děkujeme. Smívat už v srpnu, jako brzo ráno.
1: Děkujeme za tohle zjištění. Ano, tak More, je pravda. Možná tě překvapím teď.
0: No.
1: Ale je pravda, že opravdu... Už třeba dobré dva týdny.
0: No, právě říkám, no, že to trvá.
1: Se
0: jako...
1: dny jako zkracují.
0: Zkracují, je to tak, no, je to tak. Sice nevím, jak to víš ty.
1: Já jsem si to typnul.
0: Jedna, ale
1: já jsem si to jako typnul. No, protože to samé se děje později, jako večer, no. Při západu slunce.
0: Jasně.
1: Logicky, no, dřív zapadá.
0: Je to tak a i to chladno. Vy, co vstáváte brzy, co my vám budeme říkat, vy sami dobře víte, ale vy, co vstáváte třeba v

0: okolo 18 stupňů, to se dá podle mě.
1: To si hodný, no.
0: A přes den ti nabídnu, když jsem teda hodný, něco kolem 33, třeba.
1: To já ani nejsem 35. Tak náročná jako přes den. Mně vystačilo 20 v noci i ve dne.
0: Jo, tak to si ale hodně nenáročná zase.
1: Co to neplete, no?
0: Tak nic, jedeme dále, nebo teprve začínáme. Dobré ráno přejeme.
1: Přesně, to už by si končil.
0: Bangaranga, jo.
1: Už chce jít domů, bangaranga, jo.

0: jednu věc.
1: Jenom jednu, tak to si na tom dobře.
0: Dneska ráno zatím nechápu jednu věc.
1: Aha, za těch 20 minut, co jsi přišel, jo?
0: Jo. Proč, když o tom teda jako mluvíme, proč, když o tom jako píšeš, jo, je to jako veřejně známá informace, proč tady nemám košt?
1: Proč tady nemáš co?
0: Košt.
1: Košt?
0: Košt.
1: Košt.
0: Košt. Jako koštovací, ochutnávací várku. Jako proč?
1: A koštuje se jenom to, ne? Pití alkohol, ty koštuješ
0: ne,
1: i jídlo.
0: Ne, já koštuju i jídlo.
1: Aha, tak jo, no tak já ti přinesu,
0: já
1: co
0: jsem,
1: bys chtěl.
0: Já jsem profík.
1: Jo, tobě je to jedno, co máš v puse, chápu.
0: já zkousnu, jedu a uvidím.
1: Jo, Honza naráží na to, že já teďka v posledních dnech hodně doma zpracovávám cukiny, neboli chcete cukety, říkejte tomu, jak potřebujete. Dle libosti v mnoha receptech, protože má rodina, hlavně moje teta, vůbec jako okolí, sousedé, rodičů, pěstujou a je toho mraky.
0: Ty, já jsem cukina... Je moje dětství, jo, nebo cuketa, protože teta na chatě na zahrádce pěstovala taky a ono takhle je jako až vlastně neuvěřitelné, jak moc dobře se těm cuketám u nás tady daří, jo, jakože rostou, ale jak chytneš správné místo, tak oni nepřestanou.
1: Já jsem dostala
0: jedou.
1: Takové macky, že to právě musím likvidovat, protože mě se to už nevleze do lednice, víš, jako oni jsou široké, ty cukety, velké.
0: Právě tak, že já jsem jezdil zalívat cukety o prázdninách, když teta se strejdou byly na dovolené, takže je to pro mě jako taková, jak to mám říct, jako speciální srdeční událost.
1: Ok, tak mi pojď říct, ať mě taky inspiruješ. Já mám nějaké svoje oblíbené recepty, co je pro mě topka z těch cuket. Co si pamatuješ ty z dětství? Jako
0: my jsme
1: z
0: toho dělali placky. Jako,
1: placky?
0: Placky, cuketové placky se jedly u nás jako non-stop a hlavně mě vždycky na tom bavilo to, že tam vlastně byl strašně malinký rozdíl oproti bramborákům, jako normálně. Že prostě ono, ta zelenina chutná jako všechna víceméně stejně, jo. A když uděláš dobré cuketové placky, tak já ani nepotřebuju bramborový bramborák.
1: Cuketové placky někdo přidává brambor, někdo ne. Já tam teda dávám i hromadu síra, takže to jsou takové když to můžu osmažit, to prostě je.
0: A proč to tu není teda?
1: No, tak já jsem taky trošku ujela večer. Já jdu dneska na přeměření, protože mám vlastně, já mám koncem srpna mám deadline. To znamená, že
0: no to víme.
1: Budu převažovat, přeměřovat a zjistíme, jaký já jsem udělala progres. Jo, pak mě čeká to focení slavné.
0: Oni se o tebe starají, jak tehda orašmi, když se narodila v zoo, ta slonice mala.
1: A já většinou pak, když se hryznu, tak umím věci dodržovat. Ale včera, ježiško, já jsem tak ujela,
0: sírem.
1: Já jsem sežrala asi... jako tři ty placky večer.
0: No a se sírem.
1: 8 večer. Ne, bez síru.
0: No tak to je v klidu. Je to bez síru, tak je to v pohodě.
1: No, tak jako bílkovina by byl ten sír.
0: A jdeš to měřit teda, jo, dneska.
1: No, tak jako,
0: kolik typuješ?
1: No.
0: V pase.
1: Plus 2 cm.
0: Ale ty.
1: Já se bojím, že jo, protože to nešlo zastavit. Já ti úplně
0: věřím, jaký to musí být tlak, protože já byl teď u doktorky v pátek a paní doktorka, ne, sestřička mi asi třeba po 15 letech změřila obvod mého pasu taky.
1: A kolik? Trojciferné nebo dvojciferné, Ondřej?
0: Ona mi to neřekla, ale udělala uf. Tak já nevím.
1: Tak to bude trojciferné, čověče.
0: Uf, ale zhubl jsem. 2 kila.
1: Aha, tak to bylo jenom takové mohlo to být
0: taky to mohlo být zhubl jsem 2 kila, je to v pohodě.
1: Já ti gratuluju.
0: Děkuji ti.
1: Na centimetry nejedeš, ale kila.
0: Ale cítím to, víš to, cítím to, ty 2 kila.
1: Že to máš dole.
0: No jistě, jde to cítit.
1: Víš, že se první hubne v obličeji?
0: Ne, tam nepotřebuju zatím.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: Galantis, No Money. Dobré ráno, 6:30.
1: No Money, jo, to je písnička pro mnohé.
0: Jako to je i pro mě, to je písnička i pro mě.
1: Že se dá žít bez peněz, jo?
0: A dá se, vědět. A dá se. Stačí mít na zahradě cukety, vařit si z cuket, pít vodu, nikam nechodit, nic nedělat.
1: A ušetříš přesně.
0: A ušetříš.
1: Zjistíš, že ten život není vůbec nákladný, vzduch je zdarma.
0: No zatím, teda, jako, vzduch je zatím zdarma, toho si važme. Teď ale mě zajímá k těm cuketám. Já bych se ještě rád vrátil, protože byl jsem letos na Beats for Love i na Colors of Ostrava a oba dva velké festivaly, tady tyhle, měli na svém,
1: ano,
0: nebo na své ploše, stánek, mně se zbíhají sliny, když o tom mluvím, měli na své ploše stánek, který připravoval právě jako pokrmy absolutně, absolutně veganské.
1: Jo, kde jsi to našel, prosím tě?
0: No, bylo to, na Kolorsech vím, že to bylo naproti té nové stage.
1: Aha, a která je nová stage na Kolorsech?
0: Která byla za tím ruským kolem. Nevím, jak se jmenovala teď.
1: Jo, počkej, Liberty. To myslíš bývalý Drive, jo? Tak ta tam byla vždycky.
0: Drive, ne,
1: za ruským kolem. Kdysi to se jmenovalo vždycky Drive Stage, teď
0: drive,
1: se to jmenovalo jinak, byla, ale to není nová stage.
0: Tak,
1: ta tam jako stávala vždycky.
0: Tu nově pojmenovanou.
1: Jo, tak to jo.
0: A musím teda jako konstatovat, že jsem byl mile překvapen z zeleniny v těstíčku, takovém jako sírovém. Nebo
1: jo, tak toho jsem si všimla. Tak
0: to bylo vynikající. A kromě toho tam právě dělali placky na mnoha způsob. Jo? Jakože třeba cuketové, okurkové, květákové. Já jsem ochutnal i ten placek, který byl mimochodem 1:1 bramborovému, hnusnému, přepuštěnému, mastnému. Jo? Ale ochutnal jsem právě třeba i tu zeleninu v těstíčku. Musím pohlumit, já to mám hlát, jako. A já jako chci jenom říct, že teda se dá dělat jako spoustu věcí, jako se zdravým jídlem, jo? Jenom to člověk prostě neví, protože to nechce vědět. Ale já vím, že to tak je. Schválně, frešáci, pokud máte tip, jak dobře připravit cuketu, na jaký způsob, dejte vědět.
2: WhatsApp 777-337-1036.
1: Tadyhle Pernický právě objevil zeleninu. Zjistil, že se dá i zpracovávat. Tak já za sebe ti doporučuji, aby jsi udělal někdy sekanou z cukety.
0: Sekanou z cukety.
1: Ta je skvělá. Další top recept. Já používám třeba, dělám si sandvičový sandvič z cukety.
0: Sandvičový?
1: Sandvičový.
0: To by mohlo být dobré, ony, podle mě.
1: Sandvičový, počkej, co by to mohlo být?
0: Sandvičový sandvič,
1: jo, dobře, tak tomu říkejme sandvičový sandvič. A já používám to
0: cuketu. To je úroveň tady. No, jako dva moderátoři, kteří absolutně podle mě neumí vařit, tady mluví o kuchyni a o jídle, to je neuvěřitelné.
1: Ale mluv za sebe, jo, já vařím každý den. A
0: to neznamená, že umíš vařit.
1: Neřeknu mu to prostě, tak příště vám.
0: Vydrž, já tě pustím Jessie J, abychom se uklidnili trošku, já vidím, že jsem tě trošku pobouřil teď.
1: Jo, potřebuju se hlavně já. Hlavně já se potřebuju uklidnit.
0: To jsem nechtěl, tak tady máš Jessie J.
1: Tak děkuju, tak mi do ní nemela aspoň.
0: Tak jo.

0: Máme tady ranní téma jídla, dneska ale se bavíme o zdravém jídle. Jo.
1: No záleží na to, jak to cukr to zpracuješ, že jo? Jestli to navalíš na pánvičku jako já včera ze sádlem.
0: Tak ale vždycky to je zdravé, ne?
1: Já jsem z toho placek. Úplně nevím.
0: Nebyla tvoje cuketa včera zdravá. Já
1: nevím, jestli byla zdravá, v tu chvíli mi to bylo jedno, byla dobrá, jo?
0: A to je důležité.
1: To je důležité.
0: Jídlo musí být dobré. A teple.
1: Když chci jíst zdravě z té cukety, tak si z toho právě dělám třeba ten sendvič, že použiju tu cuketu místo toho obalového materiálu, jo? Že nepoužívám pečivo ani tortilu, nic třeba. Je. A dělám si z toho takový wrap, že dám na plech si rozkládám plátky cukety, posypu to v mém případě jakoby sýrem, který můžu.
0: Ano.
1: Nechám to rozpéct, zapéct a až to vytvoří takovou jako stuhlejší nebo ucelenější hmotu, tak to jako sroluju, ale předtím to naplním tím, co bych chtěla. Jo, třeba.
0: Tak například?
1: Nevím, sýrem, a šunkou, libovou, jasně, zeleninou a tak to hezky stočím a udělám si z toho takový vrepík.
0: To mě napadlo právě, jako, že by bylo fajn a teď jako ne jako jenom takhle, jak ty to říkáš, to je jako super nápad, ale udělat z toho jako vyloženě vrep, jako těsto na vrep. Šlo by to? A to by šlo určitě.
1: No těsto, když už děláš jakoby těsto, tak musíš třeba přidávat mouku. Já třeba nepřidávám mouku, nebo já se snažím jako neužívat to.
0: Takže máš alternativu prostě, jo.
1: No nedávám ji tam, jo. Hotovo. Ale jako uvidíš sám, to jako navnímáš velice rychle. Tady píšou někteří, že milují i gratinovanou cuketu z brambory, no jasně, nebo cukety na plech, hodíš na to jenom sýr, přesně necháš to rozpéct, jo. Pak co je ještě, někdo dělá pomazánku z cukety.
0: Jo, jo.
1: Třeba Anička doporučuje, že je výborná.
0: Děkujeme. Já bych, takhle, já jsem měl v neděli, já jsem měl v sobotu koleno.
1: Vepřové?
0: No jistě.
1: A bylo cuketové těžko, víc.
0: Bylo, no, cuketové asi ne. A bylo to výborné. A tam jsme si jako, a jak jsme to dojedli ve třech lidech a řekli jsme si, málo ještě, co? No, ještě by se hodilo. Tak jsem, tak jako jsem se přesvědčil, že já asi jako úplně cuketový jako pojídač nebudu. Já bych radši na to koleno zašel. A kdy jsi měla naposledy koleno ty, schválně?
1: Já nevím, je to dávno, ale u nás to má rád Ráďa, no, tak jasně. Občas, když trávíme čas na chatě. To bylo vlastně, my jsme měli rande poprvé a on mě pozval na koleno. Nebo takhle, on mě pozval do restaurace na oběd. Jsme šli na Lysou, jo, tak cestou z Lyse. On se mě ani neptal, jako co chci. On okamžitě automaticky objednal koleno.
0: 2,5 kila?
1: Prostě koleno nějaké takové a jedli jsme koleno, jo.
0: Teda ale mně se ten tvůj Ráďa začíná tak líbit, Moni, normálně.
1: No to jsi ještě neviděl, jak to dělal, jo? Nepoužíval příbor vůbec, takže to tam, rozumíš, oholodával to kostičku.
0: A jak bys chtěla jako příborem?
1: No ale mě tak nějak něčím okouzlil, si říkám, tyho,
0: ten chlap.
1: Ten si prostě jede svoje. To je obdivuhodné teda.
0: Tak ale pokud půjdete dneska na koleno nebo na cuketu, na salát, je to jedno, buďte hlavně fresh a nechte si třeba klidně zahrát něco do jukeboxu, protože ten startuje právě teď.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 3

0: Topej. Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Foxy, dobré ráno. Jukebox Fresh Radio.
1: No vidíš to, tady budu.
0: Tady budeš, tak to tady. Jsem rád, tak já tady, budu taky teda.
1: Tady budu.
0: No.
1: Sympatizovat s Denisou.
0: Ano.
1: Kterou její Honza při prvním rande, něco jak já jsem povídala o Ráďovi, vzal čověče ne na koleno, jako mě Ráďa, ale na párek v bufetu na nádraží, jo.
0: Ale jo, ale víš
1: a to. A pamatuje si to do dneška.
0: To je vlastně jako romantika podle mě, moc hezké, mně se to líbí, pěkné, jako pěkné, proč ne?
1: Láska prochází žaludkem a jestli tohle způsob, jak se zapsat v mysli své vyvolené.
0: Tak dívej, na Denisu to evidentně fungovalo,
1: na mě taky
0: je
1: to, koleno,
0: je tak. To hezké, na tebe koleno taky. Pojďme se podívat na vzkazy, které patří vyloženě jukeboxům, píše Vlaďka. Dobré ráno, děcka, prosím, zahrejte pro mojí kolegyni Marcelu do práce a pro všechny, kteří poslouchají s ní od Loy krásnou písničku výstižnou Golden Summer. Speciální přání, Vladi, máš to mít, jo, já si myslím, že není vůbec o čem, protože Golden Summer, co, jak bys to přeložila jako volně?
1: Golden prostě Summer, zlaté léto. Zlaté léto, no, kdybych chtěl úplně, tak jak tam je.
0: A myslím si, že zlaté léto jako prožíváme. Je krásně, jako fakt to léto zatím se daří, podle mě.
1: Ono je to samo o sobě perfektní období, že? A ještě když ti prostě sedne počasí a nemáš problémy zdravotně a využíváš a užíváš si i tady ty vedra, tak je to
0: právě
1: super.
0: Právě, ale naopak, budeme tu písničku, kromě toho, že ji hrajeme v Vlaďce, hrát taky všem, kteří třeba si to léto na 100% neužívají, protože je spoustu dětí i dospělých, co mají ruku v gipsu, víš, nebo
1: třeba
0: jako nohu v sádře a bohužel pro ně tím léto skončilo.
1: No a já bych ráda pozdravila L, která je z Ostravy a která už je nějakou dobu doma, protože si představ, že má zánět jako v kůže v obličeji. Takže nesmí na sluníčko. Nebo tak jsem to aspoň pochopila. My se uvidíme, až počasí a kůže dovolí, ale
0: ano, ano. To je
1: to, to jako nechceš. Prostě,
0: to je milý to. A jak říkám, tímhle prostě pro tyhle lidi léto končí a my jim to zpříjemníme alespoň éterem Fresh Radio. Tak Golden Summer pro všechny, kteří prostě si to léto nemůžou užívat. Stejně jako Vlaďka a Marcela. A hlavně pro vás, holky, je to tady, je to vaše. Tak dobré ráno přejeme, my jsme Fresh Radio a tohle jsou Jukeboxy. Jukebox Fresh Radio.

0: MK, 7 hodin, dobré ráno přejeme.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Aktuálně 13 stupňů, nenechte se zmást, zima venku je, ano, my víme, ale v maximech dneska v Ostravě a okolí 24 až 26 stupňů Celsia bude jasná obloha, pokud razíte třeba na hory Beskydy, Jeseníky, tak polojasno s maximálními teplotami do 24 stupňů Celsia.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Proměna ikonického ostravského mrakodrapu v Ostrčelově ulici je oficiálně zahájena. Začala přestavba této chátrající budovy na moderní bytový dům. Budova má nabídnout celkem 111 bytů. Organizátoři ostravského festivalu elektronické hudby Beats for Love chystají letos první zimní edici. Ta bude od 4. do 5. prosince na brněnském výstavišti. Bývalý parkovací dům ve Svinově ožívá. Funguje to už posilovna, plánuje se hotel. Objektu hrozilo rozebrání. Zdejší komerční prostory se po opravách začínají plnit podnikateli. Nově tu otevřela například půjčovna čtyřkolek. V budoucnu by se pak celá stavba měla proměnit v moderní hotel. Francouzský trenér vítkovických hokejistů začal prohrou v Olomouci 0-2. Další přípravný zápas hrají hokejista Vítkovic ve středu 19. srpna v Praze proti Spartě.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Víš co, my si z toho nic neděláme, protože jednak to je přípravný zápas, že, to je jedna věc, a druhá věc je, že kdybychom vyhráli, tak by se mohlo říkat první vyhrání z kapse vyhání. Pozor na to, jo, takže my jsme spokojeni.
2: A tak to je v pořádku, to já 0, jsem nenarážela 2. Na to, že bys měl být
0: ne,
2: jako smutný nebo
0: sklamaný. Ne, to vůbec, faktu. Tak to nemyslím, já jenom jako jsem chtěl konstatovat fakt taky, no.
2: A můžeš konstatovat, jak se jezdí na ostravských silnicích?
0: Mám tady jedno konstatování faktu, jak se jezdí na ostravských silnicích. Je to docela v pohodě. Pozor si dávejte stále ještě na došetření dopravní nehody na Vřesinské ulici v Klimkovicích, kde měl havárii motocyklista. Je dost pravděpodobné, že stále ještě se nehoda vyšetřuje, takže se tam můžete zdržet. Děkujeme, to je zatím vše. Další informace posílejte, pište a volejte na telefonní či WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
7: Bon appétit!

0: 7.70, aktuální čas, posloucháte na ní Bon Appetit, Fresh Radio, Honza Pernický, Monika Dudová.
1: Co se všechno nedovíte od svého kolegy? Já mu tak jako říkám, tak pojď si řekni, co máš na srdci. A on říká, co já mám na srdci? Šelest. Já říkám, no tak to bych tipla. A pak mi řekl, že trpí nějakou hypertenzí nebo co?
0: Prehypertenzí.
1: Prehypertenze.
0: Jako, nebo no, já...
1: Tak co to jako je?
0: Budu mít. Já si jednou z hypertenzí léčit 100% budu, jo?
1: Jednou.
0: To si myslím, že jako jo.
1: A kdy asi?
0: No, tak za 5 let si myslím.
1: Teď už víš, že budeš mít problém, jo?
0: Vím, že budu mít prášky už.
1: Tak buď v klidu, já zase vím, že budu mít kyčle a pravděpodobně cukrovku, takže.
0: No jo, ale ty jsi o 20... Ty jsi o 10
1: ale
0: let starší.
1: Ale nezběhej na sebe. Matematika chce čas, spočítej to dobře.
0: Ty jsi o pár let starší, takže...
1: No vidíš, jak se skulantně zdovoval.
0: U mě to jako... Je brzo, ale na druhou stranu říkám si jako...
1: Jak brzo? Já jsem taky věděla už v 20, že budu mít problém s kyčlema, protože prostě hold, je to jako dědičné,
0: jo.
1: A pravděpodobně tohle je jako ob generaci, chápeš?
0: No, já
1: jo?
0: Jsem to právě taky podědil, jo, no. Takže já to taky jako nechci mít, ale někdy ten můj tlak je takový, že víš, teď jsem byl minulý pátek u doktorky svojí a ta mi
1: to
0: říká...
1: To je tě přeměřovala?
0: Jo, ne, to byla její sestra.
1: Jak ti měřila metrem
0: krejčovským? Doktorka mě měřila tlak, jo, a teď říká, pojďte Honzo, zkusíme to. A říkám, paní doktorko, tak jo, ale bude to hrůza. Ona, ale tak zkusíme, uvidíme. Teď je začal ten stroj foukat. Nafoukl tu správnou hodnotu. Teď bylo chvilku ticho. Doktorka koukala
1: na mě na tlakoměr.
0: Já jsem koukal jenom jako do stropu, protože já mám i syndrom bílého pláště, takže mě to jako děsí obecně. Teď bylo to chvilku ticho a najednou ten stroj zase začal foukat. A v tu chvíli, kdy to začalo foukat jako po druhé, tak doktorka říká, tak to sundáme, to nemá cenu. No a byl by asi jako vysoký, no. Já mám ale jako spíše kolísavý, jakože jsem tam dobrý, jsem tam. Jako dítě, jako malinký Honzík jsem chodil k dětské kardioložce, no. Jsem měl holtry normálně, jako já jsem...
1: Fakt?
0: Jsem se léčil. Na mě si, prosím tě, mě tady neštve, nebo jak mě tady rupne srdce, tak
1: praskne ti cepka,
0: to půjde
1: jo,
0: za tebou. Půjde to za tebou.
1: Ne, věř mi, že určitě nepůjde. Ale tady jednou lehneš, tak se ani nehneš.
0: No, ale půjde to za tebou, bude to tvoje vina.
1: A prosím tebe.
0: No tak jako pozor na to. Musíš
1: že bych si to vzala, na triko.
0: Musí...
1: Tak víte komu, jo? Komu potom?
0: Ne, musíš mě, dívej, musíš si mě hýčkat, jo?
1: To znamená, a jak takové to hýčkání si pane Pernický představuje?
0: Jsem tam nějakou cuketovou pacinku, dobré pití.
1: To bys ale neměla, jako když ti to dám na olej, tak jako
0: ne,
1: měl bys jít zdravě,
0: tak to
1: je
0: suché, klidně to je jedno. Dobré pití, jo, jakože budeme tady v obětí, v náručí.
1: Ty lempat ty sladké vody, jo, co si tady občas dáváš.
0: No to ne.
1: No, teď mimořádně nemáš dneska vůbec z vodu, viď? Nebo máš?
0: Mám tady pampelišku.
1: Pampelišku, dobře.
0: Pampelišku, no.
1: Dál pokračuj.
0: Ahoj Honzíku, z toho se nic nedělej, z hypertenze to mám taky. I šelest, hold stárneš, počkej po 30. No počkej, ale já žádnou šelest nemám, co to je šelest?
1: No to jsi říkal ty, že máš šelest.
0: A co to je?
1: Takže se mě se ptáš, já jsem zdravý jedinec.
0: Ty.
1: Co je to? No, až na ty intolerance, viď? Co je to? Šelest.
0: Co je šelest? Šelest na srdci.
1: Přesně, jo. Co říkají chytří?
0: No, co říkají?
1: Je to zvuk,
0: aha,
1: který lékař slyší stetoskopem.
0: Jakože to srdíčko mu něco řekne.
1: Může jít o zcela neškodný stav, ale nebo naopak známku srdeční vady. No, když jsi vadný, tak to my víme. Takže
0: tak to
1: když
0: nic,
1: máš
0: no.
1: Prehypertenzi, tak to už je krůček k šelestem, ne určitě?
0: K šelesti.
1: K šelestem, proč jich nechceš víc?
0: Mně stačí jedna.

0: taky Fresh Radio.
1: Disco Bambino, jo. No tak jo.
0: Disco Bambino, no.
1: Disco Bambino.
0: Co se ti nelíbí na Disco
1: právě
0: Bambino?
1: Líbí, Disco Bambino, to je super název. A Sophie Elisbexter taky.
0: Je tam. Sofinka naše. Ano,
1: je, Sophie Disco Bambino a taková jako zralá ženská.
0: Sophie Bambino.
1: Kombinace.
0: Mimochodem píšete tady do našeho WhatsAppu, že by prý bylo jednodušší a rychlejší, když bych vyjmenoval to, co nemám.
1: To je pravda. A vůbec, Ondřej, kdyby si měla shrnout své mužské tělo.
0: No, ještě.
1: Se ti omlouvám, to fakt jako bylo omylem.
0: Ještě, že si to opravila.
1: Ne,
0: teda.
1: Jako většinou jako do tebe trefuju s nějakou záminkou, ale tohle mi fakt ujelo.
0: Vypadá mé tělo jako ženské?
1: Právě, že vůbec ne. Tak kdyby si měl shrnout své tělo a říct, jak jsi s ním spokojen, jestli jsi jako zdrav, tak na kolik procent, když tady prešáci mají představu, že je to jinak.
0: Počkej, to jsou, moment, to jsou ony dvě úplně odlišné věci,
1: myslíš?
0: Jestli jsem zdrav, anebo jestli jsem se svým tělem spokojen.
1: Fajn,
0: pozor na to.
1: Tak si to v tom případě rozděl, chceš-li.
0: Takže jestli jsem zdrav, tak já osobně, ale nemám mudr titul, jo, takže nevím, ale já jestli...
1: Dám se na tvůj pocit.
0: Můj pocit je, že jsem zdravý v mém těle tak na 67%.
1: Dobře.
0: 6-7, jo?
1: 6-7, ok. A na kolik procent jsi spokojený s tím, jaké máš tělo? A teď myslím i vizuální stránku.
0: 108,
1: jo. Určitě.
0: Ne, počkej, vážně. Pokud bych měl říct, na kolik procent jsem se svým tělem spokojený, tak Moni, je pravda, a to je velmi důležité, jak pro muže, tak pro ženy, že poslední půl rok třeba začínám své tělo přijímat. Začínám si říkat, že tak to je. Tak to prostě je a měj ho rád i takové, jaké je.
1: Jinými slovy budu překládat, jo. No, doteď jsem s tím nic nezvládl udělat, asi na čase se na všechno vykašlat a prostě to bude tak, jak to je, no. Tak.
0: A začít to respektovat. Ne, není to tak, ale naučil jsem se to. Já byl jako dlouhodobě k sobě velmi kritický, vlastně pořád jsem, ale ve své podstatě jsem se naučil to tělo mít rád i takové, aha, jaké v aktuální chvíli opravdu je.
1: Takže máš rád své tělo, tečka.
0: To neříkám a na procenta, jak moc teda mám to svoje tělo rád, jak moc si s ním jako rozumím, tak je to 50 na 50. Je to prostě pade na pade. Vím, že tam je spoustu nedostatků a já je chci řešit a proto je to prostě 50%.
1: Dobře, takže Honza Pernický má rád své tělo pade na pade. Jak máte rádi své tělo vy? Jste spokojený s tím, jak to je? Napište klidně procentuálně, to odhadněte. Zeptáš se i ty mě, jak jako se cítím nebo jak se vnímám? Ne, dobře, tak necháme to rajindy.
0: Co se zdraví týče, vnímáš se jak?
1: Na 90%.
0: Ale, krása, výborně.
1: A to i ty intolerance mám v plánu jako škrtnout.
0: No a co se týče spokojenosti?
1: Na 90%, protože u mě fakt to zdraví jako je důležité jako mezník a... Jak to mám říct, odrazový můstek pro to, abych byla nebo nebyla.
0: Jasně, a to
1: kdyby
0: je sebeláska.
1: On si zeptal ve 20 letech, jak jsem spokojená, tak paradoxně bych byla méně spokojená než teď a přitom to jsem měla dělíčko jako masíčko. Takže já se vždycky říkám, proboha, co
0: máš,
1: to vzdělala v těch 20.
0: Ale ty máš pořád dělíčko jako masíčko.
1: Mám, jsem s ním spokojená, tak to je a tak to jako, bude, možná to bude jako ještě lepší, ale jako chápeš, ve 20
0: jenom
1: takové
0: já přemýšlím, jakému masíčku bych tě jako přirovnal.
1: Zkus to, no. Teď nebo v těch 20 letech?
0: Ty jsi taková jako...
1: Ve 20 letech to já ti řeknu rovnou, to byla panenka. Nějaká zvěřina, jo? To byla sama šlaka. Dneska si myslím...
0: Dneska si panenka.
1: Člověče, no, no, taková jako... Je, dneska, no.
0: Dneska si pořádná hezká dlouhá panenka, víš?
1: Jo, na pepři nebo v houbové obáčce.
0: Nebo, nebo kýta mi to byla.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
7: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: pěkné ráno přeje Miguel. S mým tělem jsme už kámoši, i noha už poslouchá, jak má. To jsme rádi, Migueli.
1: To je krásné.
0: Že jsi jako v pohodě, že to takhle dopadlo. Pak tady máme zprávu od Veroniky.
1: Ano.
0: Veronika píše, že po minus 17 kilech po 2 letech, protože jsem fakt sprostý hříšník, to chápu, to jde pomalu, takže 70%. Natolik je Veronika spokojená se svým tělem. Ať je deficit, když se tam občas pár piv vleze. To známe.
1: Teda a Veronika si dává pivo, jo?
0: Tak asi jo, já znám taky spoustu ženských, co si dávají pivo.
1: Dobře, no. A ty si dáváš pivo?
0: Já si jednou opravdu jako za čas. Není to zrovna něco, na čem chci ujet. Když mám chuť řešit, tak si spíše vybírám
1: jídlo.
0: Jo, no,
1: spíše jídlo.
0: Jako spíše jídlo, přesně tak.
1: Jasně, no. Tak co dál?
0: Co ještě dál, jo.
1: Tak jasně, dál.
0: Tady máme i Marka. Marek bohužel ten řeší váhu, co si pamatuje. To znamená od dob nějakých, já nevím, náctin.
1: A není to náš Marek náhodou?
0: Počkej.
1: Teď mě napadá vlastně jako...
0: Musíme to zkontrolovat podle čísla. Já ti řeknu další indicie, ty zkus odhadnout, jo. Takže Marek řeší váhu, co si pamatuje už od dítěte. Má s tím velký problém, ale taky to dává za vinu rodičům, protože ho nikdy v ničem neomezovali. Takže ho klidně nechali zblajznout 5 zákusků najednou a tak. A on si potom tady tenhle ten nezdravý životní styl
1: přenesl.
0: Jako přenesl do dospělosti.
1: Je to o té výchově, to 100% ano. Můj taťka mi teď říkal a říká, já jsem na sebe tak naštvaný a říkám, a proč, tati, co se děje? Já už prostě poslední jako rok ujíždím na, a to je fakt jako úchylka, bych řekl, já prostě si koupím Nutellu a já ji za týden mám celou snězenou. Říkám,
0: takže Veronika pivo a tvůj taťka Nutellu, jak se to obrátilo?
1: Ale třeba já jsem on jako Nutellu měl naposledy a teď jako bez srandy, já měl Nutellu naposledy tak 2 roky zpátky třeba.
0: A víš co, já spíš než tady tenhle, tu Nutellu, tak je radši Nugetu.
1: Nugetu, já jsem věděl, že to
0: jako
1: řekneš,
0: z toho arašídového, prostě
1: jo,
0: to
1: Nugeta.
0: Jako, nevím Nugeta, proč,
1: jo,
0: tam já mám
1: ale Nugetu mám zakázanou. Od dětské kardioložky právě. Nemůžu to.
0: Ondřejko, když ti ta paní kardioložka zakazovala věci tehdy.
1: Tak to neznamená, že
0: nemyslela,
1: to platí dnes, že?
0: Takhle jsem to nemyslela.
1: To je ale pravda, Moni, děkuju ti.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Jestli toho Honzičku nebylo více, víš, nejenom to.
1: Ne, děkuju ti, že jsi mi to konečně vysvětlila. Konečně, děkuju, Moni.
0: Oh, máš zač.

0: Dobré ráno, 7 hodin a 40 minut. Tak je, tohle je těžké, Moni, odezírat takhle z rtu, ale můžeš to říct normálně nahlas a já ti odpovím, jo?
1: Zavolej mě.
0: Jo, takhle, no tak to je jasné, že tě zavolám, to...
1: Tak máme domluvenou scénku, tak sakra, jako... Se držu role.
0: Ano, prosím vás, abychom to popsali, my teď jdeme do nemocnice, respektive jdeme k praktickému lékaři a představíme si, předvedeme si scénku, která tady dlouho nebyla mimochodem,
1: no,
0: preventivní
1: nebude,
0: prohlídky.
1: Protože Honzík mi dneska řekl, že u jeho paní doktorky se normálně člověk přeměřuje krejčovským metrem, takže tak. Se mi v životě nestalo, že
0: tak
1: to po mě někdo chtěl u doktora.
0: Můžeme jít na to, jo?
1: Zavolej mě.
0: Paní Dudová, prosím, pojďte, pan doktor na vás čeká.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, paní Dudová, dobrý den. Tak se vidíme po delší době, já vás rád vidím. Paní Dudová, co je u vás nového, řekněte mi.
2: Nic, pořád všechno stejné, děkuju, pane doktore, cítím se dobře.
0: Takže pojišťovničku necháváme.
2: Údaje jsou taky stejné.
0: Adresa trvalá, to sedí, jo.
2: Lékařské zprávy, protože jsem řešila nějaké peripetie na jaře, tak všechno máte.
0: Peripetie na jaře. A všechno v pohodě, nějaká
2: všechno,
0: operace byla
2: ne, nakonec všechno v pohodě, závratě se...
0: Vyřešili, jo?
2: Přesně,
0: perfektní. Takže paní Dudová, já vás poprosím teď. Vy nám tady v dotazníčku uvádíte dítě jedno, vdaná, nekouří, alkohol. Jak to vypadá s alkoholem? Mám tady prázdnou kolonku.
2: Aha, a co se považuje za...
0: No, jestli jako jste konzument. Mám tady u vás prázdnou kolonku, nevím
2: dám
0: proč.
2: Třeba jednou za měsíc třeba, nebo jednou za dva měsíce.
0: Takže příležitostný necháme.
2: Příležitostně, ano,
0: necháme příležitostný, výborně. Tak, já vás poprosím. Preventivní prohlídka dneska, výborně, mám to tady napsaný. Pardon. Preventivní prohlídka 32. věk. Ten už byl, předpokládám.
2: Jako 32, že mi je.
0: No, už bylo, že?
2: Možná vám to, to jako ne, vyhodnotila váha to... jako metabolický věk?
0: Ne, na váhu jste ještě nestoupla. Aha. Moment, takže to... Takže já vás poprosím, za dveřmi je váha, prosím, jestli můžete, postavte se, zváží to a změří to, jo?
2: Nemůžu.
0: Ale to je preventivní prohlídka.
2: Musím, dobře, takže jestli,
0: tak,
2: je
0: pojďte,
2: to,
0: prosím.
2: Jestli je to příkaz, tak jo.
0: Tak, už to váží, výborně, stůjte... Tak, No to je krása.
2: Kolik tam máte, pane doktore?
0: Teď jako přepínám zpátky do Honzy Pernického, já strašně nechci říct něco špatně, abych to ukončil.
2: Nebo jich se asi poradím.
0: Jo, tak, takže, jo, mám to tady, paní Dudová, no, vypadá to dobře, 62 kilo.
2: 62 kilo?
0: No.
2: To je krásné, jo. To jsem měla naposledy na střední. Takže 32 úplně v klidu.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: víš naopak, že jo? Je to jednoduché. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Haló, haló, Tomino volá. Tomáš.
0: Ahoj Tomino, nazdár. Odkud voláš, prosím tě, co?
1: Z Martinova.
0: Je, Martinov, tam je to...
2: Hezké.
0: Tam je to hezké, jo. Tam je ten klub s tím hotelem, já nebudu přesně říkat ten název, abychom nepropagovali, když si za to neplatěj, jo. Ale tam jako dobře...
2: V Martinově, jo.
0: No a tam dobře vaří, dobře tam vaří. Fakt jako dobře.
2: No já už vím vlastně, co myslíš,
0: vím,
2: tak jo.
0: A víš, který ne?
2: Vím, jsme tam byli spolu dokonce.
0: No, dokonce.
2: Ne v tom hotelu,
0: to, no,
2: ale na žrádle, že jo.
0: No právě.
2: Jako
0: v hotelu rozhodně ne, jo. My jsme byli na žrádle, ano.
2: Ale nezdržujeme Tomasína, Tomá, protože ten se potřebuje propracovat do, pokud možno, velkého pátečního finále. Takže jsi ready?
1: Ano.
0: Položíme ti 10 otázek, ty na ně odpovídej špatně, když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v pátečním finále. OK, připraven, jestli ano, řekni, jsem připraven.
1: I'm ready, ano.
0: Jdeme na to.
1: Jsem připraven.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tome, jaké ovoce používáme do meruňkových knedlíků?
1: Broskve.
2: Komu říkáme, že je horlivý?
1: Tomu, kdo je klidný.
2: Dobře.
0: Jak se jmenuje pes, který byl jako první ve vesmíru?
1: Erik.
2: Co je to letadlo?
1: No, to je to, co plave na lodě.
2: Dobře.
0: Čím se živí průvodčí?
1: Průvodčí se živí tím, že... zatýká lidi.
2: Mm-hmm. Řekni mi, co je více. 7x0 a nebo 1+7?
1: 7x0.
2: Dobře.
0: Správně. Má dneska svátek Klára?
1: Ne.
2: Dobře. Správně. Jaké je křestní jméno hokejisty Pastrňáka?
1: Miloš.
0: Jaké je křestní jméno hokejisty Pastrňáka, si tady odpověděl správně.
2: A
0: já se ptám, jaké je křestní jméno hokejisty Jágra?
1: To je Jenek.
2: A jakou zemi chce Pernický příští týden navštívit během své dovolené, Tome?
1: Sicily.
0: Ano. Ano.
2: No a zkusíš odpovědět špatně.
0: No ne, řekl to dobře. Ne, ale...
2: Jo, počkej, ale nemáš pravdu. Ne, to nemáš pravdu, protože já jsem se ptala na zemi,
0: ano.
2: A žádná země s názvem Sicílie není. Takže
1: jo.
0: Takže to výborně.
2: Ale jako oprs jako rejské plavky.
0: Ano, to teda.
2: No to teda.
0: Ale pozor, jako tady je třeba neplést si dojmy s pojmy.
2: Přesně,
0: jo?
2: Tak, nemáš pravdu. Máš pravdu.
0: A je to správně.
2: Tome, perfektně teda si odpověděl.
0: Ty se ptala na zemi, ne na oblast.
2: Ano,
0: výborně.
2: Ano.
0: Hele, Tome, velká gratulace, stihl si to nádherně, jsi v pátečním finále a tedy blíž k tomu vyhrát 2000 korun do Bernie's Grill and Wine Restaurant.
1: Jasný, to by se hodilo.
0: Jak to, že by se to hodilo? Máš něco, nějakou příležitost, kde bys to, nebo kde bys to využil?
1: No, mám sobotu na rozky, takže bych tam pak vyrazil.
2: No tak to jo, to je perfektní.
0: To je pěkné. Tak hele, třeba se poštěstí, my ti držíme palce v pátek zhruba v tomto čase. Buď ready a dost pravděpodobně, dost možná tě zavoláme, jo?
2: Máš zatím šanci, protože s tebou už je jenom Martin a Martin, takže uvidíme, co dál, jo?
1: Ok, díky, ahoj.
0: Tak čau, ahoj. No a kvíz naopak, poslední pokus budete mít opět zítra. Pátek, velké finále. A kdo si zajde na gábl za 2000 korun do Bernie's? Necháme se překvapit.
2: Je to zatím, jak by řekl Pau Habera, je to vo hvězdách zatím.
0: Je
2: ale...
0: to vo hvězdách. Ale ne, jdem. Pala nebudeme hrát. Capital City, zprávě teď. Mimochodem, já Simone jako říkám, že kvíz naopak super, jo? Jako lidi to baví, frešáky to baví, nás to baví. Ale jako nechtělo by to třeba něco jiného?
2: Jako třeba co?
0: Jako třeba vědomostní kvíz. Jako ne naopak, ale jako správně.
2: Dej pokoj. Komu se chce v 6 hodin v 7 přemýšlet? 8.
0: No, máš pravdu, no.
2: Tak komu se chce přemýšlet ve 12 v 1, že?
0: Ty jsi 8 neřekla ani správný čas, no, necháme právě. To být.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Ostravě aktuálně kolem 17 stupňů Celsia, dneska v maximálních teplotách 24 až 26 stupňů naměříme. Bude jasno, později na večer možná polojasno, ale pršet by dneska rozhodně nemělo. Pozor si dávejte, pokud jedete nahoru, tam by přece jenom večer sprchnout mohlo lokálně a maximální teploty ve vyšších polohách do 24 stupňů Celsia s polojasnou oblohou po celý den jeseníky bez kedy.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Slezská Ostrava pokračuje v obnově lokality Zárobek. V Šenovské ulici vznikne 24 nových bytů. Komplexní oprava tří historických domů ale přinesla nečekané komplikace se statikou a posun termínu. Tučňáci se stanou novým lákadlem zoologické zahrady Ostrava. Návštěvníci budou moci sledovat i pod vodou. Výstavba pavilonu pro tučňáky běží naplno, postupuje se v souladu s harmonogramem prací, takže hotovo by mělo být na konci příštího roku. Ze silně zakouřeného domu vytáhli v pondělí hasiči hodně popálenou seniorku, kterou okamžitě oživovali. Zpět k životu ji následně přivedli záchranáři. Okolnosti tohoto požáru prověřují policisté. Francouzský trenér vítkovických hokejistů začal prohrou v Olomouci 0-2. Další přípravný zápas hrají hokejisté Vítkovic ve středu, to je 19. srpna v Praze, a proti Spartě.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Jsou 3 minutky po 8. Dobré ráno vám přejeme. Děkujeme, že posloucháte Fresh Radio. A na cestách aktuálně máme komplikace, konkrétně na Novojičínsku, kde při výjezdu ze silnice 48 u Šenova překáží na vozovce havarované vozidlo, které bohužel sjelo do svodidel, je to nedaleko čerpací stanice Orlen, tak počítejte, že se tam můžete zdržet. Průjezd se zvýšenou opatrností.
1: Slovenská dálniční kruháč stojí a koukají v Lutkeřovicích obecní dům městská policie a máme tady ještě zprávy pravděpodobně z cihelní v Ostravě. Dělají tam kuku. Kuku.
2: A teď otázka, kdo je, jestli ti policisté nebo ti obyvatelé. Tak prosím vás opatrně, další informace o tom, jak to vypadá na silnicích, můžete klidně posílat na WhatsApp nebo telefon 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Kdy už tam budem?
5: Kdy už tam budem?
6: Kdy už tam budem?
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Perni.

0: 8 hodin 12 minut Fresh Radio a taky ranní Bon Appetit. Zdraví vás Monika a Honza.
1: Honza Pernický dneska ještě nezmínil, že jede na dovolenou, tak to udělám za něho.
0: No, mě totiž včera známý, kterého jsem potkal, řekl: "Ty už o té Sicílii mluvíš měsíc, tak víme všichni, že letíš." A já říkám: "Aha, tak asi bych měl přestat."
1: Přesně tak, ale teď se pojďme o té Sicílii bavit taky, protože se uskutečnil významný objev u Sicílie. Potápěči tam našli vrak.
0: Ale
1: starořímské lodi.
0: No, nepovidej.
1: Jo. Přesně. A ty to jdeš, předpokládám, zkontrolovat.
0: Volali mi z italského archivního úřadu, ptali se mě, jestli je možné, že bych jako dorazil, že ví, že mám naplánovanou svou cestu právě na Sicílii a jestli bych to zkontroloval svým okem, že prý na toto oko mám.
1: Já vím, že je to kravina, jo.
0: Tak
1: to
0: říkám,
1: si, žádná,
0: si, si.
1: Ale vzhledem k tomu, že jsem se dočetla, co údajně ta plavidla nebo vůbec co ta loď převážela, tak si říkám, že taková kravina to jako není.
0: No,
1: možná, že by ho natáhli na to, aby to jel zkontrolovat.
0: No,
1: protože...
0: tak co převáží?
1: Množství amfor, které našli, napovídá, že patrně převáželi víno. A nebo olivový olej. A
0: no
1: my víme dobře, že kdo maže, ten jede.
0: A to víno, jasně. A to víno, k tomu vínu já chci navázat a v tom telefonátu ještě znělo, jestli bych mohl Dudovou nakonec vzít sebou prý.
1: Jako degustaci?
0: No.
1: Bychom prováděli.
0: No, jestli by to jako šlo, že ví, že jsme jako dvojka a že paní Dudová dokáže to víno opravdu jako...
1: To, ale to bude hodně archivní teda.
0: No a že a právě říkali, že paní Dudová by to víno jako mohla údajně jako zlikvidovat. Tak
1: šetrným způsobem.
0: No, šetrný způsobek v přírodě.
1: Musíš si vzít, Honzi, někoho jiného, protože já třeba na tohle nejsem hodný kandidát. Já ho piju jen tak jako občas červené, když už.
0: No a tam bude i červené,
1: Já to prostě, čím kvalitnější víno je, tak tím mi méně chutná. Já fakt nejsem ideální adept na tohle.
0: Moni, ale tak nenechej se přemlouvat, co bys neudělala pro lidi. Pro italský lid. Co bys neudělala pro italský lid. Nenech se přemlouvat, pojď.
1: Házet perly sviním, to je úplně zbytečně. Jako, kápeš, já archivní víno nikdy neocením.
0: Letenky ještě jsou?
1: A co?
0: No, ať se nenecháš přemlouvat.
1: Už to vidím, jak přijdu domů. Prosím tě, Ráďo, tak shodou okolností je to jako nečekané, já vím, ale já ti nakonec pojedu. Tobě jsem teďka řekla v tomhle týdnu, že s tebou nikam nepojedu, protože nemůžu, ale já pojedu, poletím příští týden s Pernickým na Sicílii, jo?
0: Co by
1: řekl? Budete dělat? Budeme tam pít.
0: Nebudeme šetrně degustovat.
1: Já normálně řeknu tak, jak to je. Budeme tam pít a on mi řekne, jo, a když letíš? V pondělí až, tak možná můžeš dřív, ne? Ať mám klid.
0: Já mu

0: Dancers, girls, it's players too.
1: No jo, no. Tak dospěláci zaplakali trošku, protože Honzi už se nakupují věci, papírnictví začne nabízet a začalo nabízet slavněné věci na školní rok, to znamená obaly, sešity. Je to jako, dámy a pánové, kluci, holky, 12. srpna, tady. Smrdí to pruserem už teda.
2: No.
1: Je to tady.
2: Ne, je pravda, že nejen papírnictví, ale i obecně obchodní domy, velké obchodní řetězce, hypermarkety, supermarkety už mají na svých parkovištích, vozících, při vchodu, všude plakáty, které píšou zpátky do školy.
1: A za chviličku budou, pojďte si nakoupit na Vánoce.
2: Ano, Mikuláš. Ano,
1: potom
2: stromečky,
1: vlastně Velikonoce, no.
2: Halloween a pořád okolo.
1: Přesně, může nás řád to, že i v září, i když se všechno začne ubírat tím rychlým školním směrem, tak ještě bude pořád spousta krásných akcí, na které vás zveme třeba od 4. do 6. 9. Řesnická Starž. Tam bude třetí offroadový sraz Grill of 2026, závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, jo, exibice na motorkách, čtyřkolkách, překážková trať, tombola, večerní party, takže pokud si tímhle způsobem chcete prodloužit let, to, tak by bylo moc fajn, kdybyste šli, přišli, sehnali si lístky a nebo počkali, až je tady budeme dávat na freši.
2: No, to je podle mě jako lepší varianta,
1: no,
2: není?
1: No, tak určitě je, ale někdo třeba nechce čekat nebo nebude mít to štěstí, tak se prostě zařídí po svém, že?
2: To je pravda. Mimochodem 4. až 6.
1: 4. až 6.
2: To je, no. To je to datum, které je jasné. A mimochodem je to i na místě, které taky dobře známe, protože Břesinská Strž, tam už se těch akcí konalo nespočet a myslím si, že je to správné místo na to třeba klidně tam završit nějakým způsobem prázdniny.
1: Víš co, a zvažujeme, že bychom taky s organizátory vám dali možnost vysoutěžit si registraci, kdyby někdo měl zájem a velkou chuť být jako účastníkem toho offroadu, toho srazu. Ty bys si o to třeba stál? Dokázal bys tam něco předvést?
2: To je jako otázka. No,
1: to je otázka právě. I na naše frešáky. Takže pokud byste měli chuť, stačí napsat, že máte zájem a my to vykomunikujeme.
2: Těžko
1: to
2: říct,
1: jako o to nic to bude.
2: Já se radši do takovýchhle akcí už jako nehrnu úplně.
1: To tě musí bavit, ne? Jako demolice.
2: Ale jo, ale já
1: sebe.
2: No, víš, co já, když se potom jako rozjedu, tak je to.
1: Jo, nevíš, kdy přestat.
2: Nevím, kdy zastavit. No. A ty? Tebe demolice bude bavit, že? Já tě normálně vidím stejně jako Miley Cyrus na tom, na té kouli,
1: jako
2: Raking Ball, víš, jako, tak podobně bych tě viděl taky takhle.
1: Tak je fakt, že takovou exhibici na čtyřkolce bych možná zvládla udělat dobře.
2: Ale prosím tebe.
1: Jako, no, to mě asi bavilo přijet.
2: Ty, ale Moni, víš o tom, že ty vstupy se nahrávají?
1: A co?
2: Já to vytáhnu a použiju. A budeš na čtyřkolce. Já se těším. Prosím vás, nezapomeňte, 4. až 6. 9. budeme se tam na vás těšit, my tam budeme a bylo by moc fajn, kdybyste tam s námi byli i vy.
1: Offroadový sraz Grill of 2026.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s prulískami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: tráví svůj svatební den, když se nemůže utrhnout z řetězu třeba.
1: Kofolou.
0: Sladkou kofolou, jo.
1: No, jasně. Tak alkohol, nevím, to je jako teda problém, jo. Alkohol ne, alkohol podle mě nesmí, jako, ale dát si výjimečně fantu, kofolu, kolu, proč asi okay, ne?
0: Jako sladkou limonádku, rozumím tomu. No prosím tě, Ronaldo se nám oženil. Vzal si, po kolika, tyjo, 9 letech si vzal tu Georgínu, nebo jak
1: já
0: se jmenuje?
1: Já jsem to zaznamenal, že,
0: jo, Georgína,
1: že se klučina rozhodl pro nějaký, jako, no nevím, no, a to je, ale to není ta jeho žena, se kterou má i ty děti, že?
0: Já myslím, že to je právě jiná, že mu to...
1: Je to jiná, no.
0: Jo, ale do toho, dívej se, do toho jako nebudeme nic
1: to není naše
0: říkat,
1: věc.
0: Přesně.
1: To není naše věc, nás to nezajímá.
0: A houpile, co tam víme. Jo.
1: Každopádně jako na takové svatbě Cristiana Ronalda bych klidně rád byl.
0: Já asi taky si představu.
1: A pozve nás tak... někdo?
0: Ne, Honzi, to ne, ale jako čistě teoreticky, kdyby si byl pozván... Přemýšlím, uměli bychom se, Honzi, chovat vůbec takové vybrané společnosti?
1: My dva spolu určitě ne, teda.
0: Tak půjdeme každý zvlášť.
1: Kdyby někdo nás pozval jako celek, tak my dva určitě ne.
0: Umíš si představit, kdo byl asi na seznamu hostů?
1: Tak možná tam Baroš? Modrič?
0: Já jsem tak jako typovala Madonna, jo, co já, ty Baroš.
1: Modrič?
0: Mbappé. A Davida Pastrňáka by mohl, ne? Když je to hokej, tak možná se kluci znají z nějakého takového.
1: Jako znát se asi takhle. On, David
0: třeba.
1: Pastrňák o Ronaldovi ví 100%. A člověče, myslím si, že i Cristiano Ronaldo bude vědět, kdo
0: Davida,
1: je David Pastrňák.
0: Jo,
1: asi jo. Mm-hmm. Asi jo. No. Ale já si myslím, že jako z českých řad na jeho svatbu nebude pozvaný nikdo.
0: Ne, nebyl asi, že? No a kdyby náhodou, tak
1: a kdyby náhodou,
0: vědět,
1: tak kdyby náhodou, tak si viděli. Myslím, že to bude třeba Matěj Šín jedině. Mm-hmm. Mladý, nadějný z Ostravy, proč by ne? Že? Tak jo. No, kdyby náhodou, prosím vás, někdo obdržel od Cristiana pozvánku, jo, tak běžte, tam bude jídla, tam bude pití.
0: A ty pořád posíláš, já myslím, že už se vzali, tak co pořád posíláš, oni už jsou svoji, ne? Jako podle mě už to proběhlo, tak zveš a podle mě už
1: počkej,
0: to bylo.
1: Tak to jsem, aha, tak to jsem mimo, jo. Tím pádem, no.
0: No,
1: tak to jsem jenom mimo.
0: 11. to bylo včera, tak jako...
1: Jo, aha, no tak to... Tak
0: z cizího se rozdává, to, že? Jo, běžte.
1: Oni ještě spějí všichni.
0: A možná mají dožínky, takové no. Dožínky Ronalda, to bude trvat měsíc asi.
1: Tak pro Ronalda summer právě to je. Dobré ráno.

0: Svatba Cristiana Ronalda probíhala včera. Dneska předpokládáme, že v tento čas ještě spějí, tak nějak jako...
1: Možná ještě se baví,
0: možná
1: třeba,
0: slaví, možná výdrž. Slaví. Kde vůbec jako myslíš, že takový Cristiano Ronaldo by si přál mít svůj velký svatební den?
1: Kde proběhla?
0: Myslíš, že by to bylo třeba u Holubu,
1: svatba
0: nebo...
1: Kdyby to bylo v našem regionu,
0: nebo v chalupkách.
1: Ale jako proč ne, Beskydy Čeladná, to by určitě bylo hezké místo, jako proč
0: jo,
1: ne?
0: Jo, já neříkám, ale nevím jako úplně, jestli by to teda Cristianovi sedlo, no.
1: Ale vypadá to, že to proběhlo v Portugalsku, což se není asi čemu divit, on je, že Portugalec, ale...
0: Ano, ano.
1: A kde ale přímo by to tam mohlo?
0: To oni raději nepíšou, možná ne. A možná už jenom z toho důvodu, že opravdu... Ta svatba klidně může ještě nějakým způsobem být aktivní, tak...
1: Proběhla utajená svatba.
0: Utajená dokonce, no, tak vidíš, tak... Tak třeba víš co, třeba šlo jenom na obecní úřad, jako, a tím to skončilo, tak jako, co ty
1: ale
0: víš.
1: Ale pozor, pozor, tady je, už jsem něco našla, že včera při civilním obřadu v portugalském městečku nedaleko Lisabonu... uzavřeli ten sňatek civilní. No a potom, kde to rozjeli...
0: No, na úřadě to uzavřeli a pak to rozjeli někde v nějaké místní knajpě, to klidně mohlo být, ale tak proč by ne, že jo, inspirace klidně na vaší svatbu.
1: Ale počkej, čověče, samotnému obřadu předcházela série falešných zpráv, kdy média nejprve tvrdila, že se Ronaldo oženil v areálu v Sintře.
0: Aha.
1: Historickém. Později měla svatba údajně proběhnout v Madejře, nebo na rodné Madejře.
0: Ano.
1: Takže jako kdo ví, jestli tohle je správná informace?
0: A, ne, a kdo ví, jestli se vůbec tím, oženil?
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace Klub Pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: profesore, já jenom, že za chvíli bude zvonit.
1: Jo, čím si dneska příjemný den? Jo, dát si pozor. I typy našich frešáků.
0: Pistáciovou
1: zmrzku na náměstí na Masarykáči mají tam. Já jsem ale byla v šoku, kolik už stojí zmrzliny. Tak jako se přiznám, že jsem...
0: 2 eura jako většinou.
1: No, 65 si myslím, že zrovna ta pistáciová. Bývají tam i levnější, je to kopečkovka. Ale můžeš si ji dát i do kalímku anebo do většího kornoutku, ale za ten si taky třeba připlatíš 15-20. Jo, to máš 85 kaček klidně za zmrzku.
0: Je to šílený. Dobrá zmrzlina je, a to je točená, na duze. Jo.
1: Aha.
0: Tam je jako výborná, tam je, ale se stojí fronty. Tam se stojí fronty, ale jako víte, co můžu vám říct s klidnou hlavou, že ta fronta se 100% vyplatí.
1: A já jsem to včera udělala jinak. Koupila jsem domů velký kelímek takové té jahodové dřeně.
0: Ano.
1: Jo, a vysmáta 99 korun. Můžu ujídat celé 2 týdny.
0: Hele, byť to ráno úplně nevypadalo, že dneska bychom měli řešit jako zmrzlinu nebo klimatizace, a obecně, tak věřte tomu, že teplo nakonec bude. Ostatně, jak tedy ve finále dneska bude, vám řekneme už za chviličku v 9 hodin ve zprávách, ale rozhodně takový jako taková nabídka už teď je z rána, jak se odpoledne schladit, to jsme splnili.
1: No a kdybyste se chtěli schladit i nějak jinak, tak ve zprávách připomeneme, že letos bude první zimní edice festivalu Beats for Love. Od kdy to bude, v jakém měsíci a v jakém městě, to vám připomeneme v 9. No tak, já už nemám co říkat.
0: Bude to v Brně.
1: Od 4. do 5. prosince, tak jest.
0: Ale nebojte, pokud vás to zajímá, tak Monča vám to ještě jednou řekne ve zprávách.
1: Připomenu.
0: Mějte se krásně, užijte si středu, poslouchejte Fresh a my se na vás budeme těšit opět zítra v 6 hodin ráno. Ahoj!
2: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit! Thank you.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré dopoledne, 9:00 za pár málo vteřin. Dneska v maximech teploty v Ostravě od 24 do 26 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den, na večer skoro jasno. Pokud dneska jedete na hory, tak řekl bych možná ideální stav, protože i na horách dneska v maximech 24 stupňů, polojasno.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Proměna ikonického ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici je oficiálně zahájená. Začala přestavba této chátrající budovy na moderní bytový dům. Budova má nabídnout celkem 111 bytů. Organizátoři ostravského festivalu elektronické hudby Beats for Love chystají letos první zimní edici. Ta bude od 4. do 5. prosince na brněnském výstavišti. Bývalý parkovací dům ve Svinově ožívá, funguje tu už posilovna, plánuje se hotel. Objektu hrozilo rozebrání. Zdejší komerční prostory se po opravách začínají plnit podnikateli, nově tu otevřela půjčovna čtyřkolek. V budoucnu by se pak celá stavba měla proměnit v moderní hotel. Francouzský trenér vítkovických hokejistů začal prohrou v Olomouci 0-2. Další přípravný zápas hrají hokejisté Vítkovic ve středu 19. srpna v Praze proti Spartě.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: A dobré dopoledne po 9:00. Zdravíme také všechny frešáky na silnici v metropoli. Pozor si dávejte v Ostravě, v ulici 17. listopadu v Porubě, kde se srazily dvě osobní auta. Celý jízdní pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením. Stejně tak si dávejte pozor v Hradci nad Moravicí, v Opavské ulici se srazily taky dvě osobní auta, překáží na vozovce a opatrní buďte i v Třinci, v Jablunkovské ulici je bohužel srážka dvou osobních aut se zranění, je to přímo naproti vlakové stanice Třinec Centrum, tak s tím počítejte, že se zdržíte a buďte na cestách během středy opatrní. Hezký zbytek dne přeje Honza a Monika.
3: A tak jo, papa.
2: Ahoj.
0: Doprava.
1: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude!

0: Fresh.
1: S výdělkem 275 milionů korun.
2: Je tam žena? No, kdyby jako vytiska Wimbledonu by to třeba jako... Ne jo, ne, ne, tak ne, na Wimbledonu ne, ne, ještě tolik není. Dobře, okej, okay, tak David.
1: Je to rodák z Havířova, je to David Pastrňák.
2: A já ho znám, já ho znám.
1: To tady jsi asi jediná teda. Tak Davide, my ti moc gratulujeme k tvojí krásné výplatě, je to moc hezké a ano, víceméně jste se jakoby všichni shodli na tom, že David Pastrňák dost pravděpodobně podle vás Frešáků bude nejlépe placený český sportovec.
2: Ale teď mě napadá, kdyby fakt jako konec srandy jste spolu šli na pivo.
1: S Davidem?
2: Jak by se s ním bavil?
1: Já bych
2: jako
1: ho pozval.
2: S člověkem, co má 215 milionů.
1: 275.
2: Já bych promiň, Davide, 275.
1: Já bych ho pozval.
2: Ty bys ho pozval. No, to je o tebe hezké.
1: I na Tatarách bych ho pozval.
2: Mm-hmm. No, Honzi, Miles mě překvapil.
1: On by dal jenom dýško. No, a bylo by. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Frank Tomíček alias The Hull zní skoro česky, ale je to německý DJ a producent, který následující song napsal pro berlínský taneční festák Love Parade, který byl in od 89. až do roku 2010, kde vše skončilo obrovskou tragédií umačkáním v davu 21 mladých. Zavzpomínáme songem z roku 1997, který je kritikou řazen mezi 15 nejtanečních tracků 90. let. Meet Her at Love Parade.
0: Alešův Old School.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Fresh Radio.
9: Jsme metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Byl jsi na Ibize?
2: Ano.
1: A já
2: z toho půlnoci jsme přijeli ve 4 ráno, a taky to bylo dobré.
1: A nevím, jestli jsi to zmiňoval nebo ne, ale mě celou dobu vrtá hlavou jedna věc. Protože my, když jsme spolu trávili ten čas 2 roky zpět a dál, kdy jsme spolu vysílali jako kolegové, tak si pamatuji, že veliké boje mezi náma dvěma byly, když jsme řešili klimatizaci a horka. Marek je člověk, který nenávidí, já jsem chtěla říct, že nenávidí léto, ne, on nenávidí i Vánoce jako zimu, ale on nenávidí i léto, takže vlastně on nenávidí celý rok.
2: Ano, ano. Ne, a nejlepší je jaro a podzim, víš, jak to je.
1: A já jsem se chtěla zeptat, jak jsi to tam, prosím tě, snášel ty vedra, protože...
2: Klimatizaci jsem nastavil v pokoji na 19 stupňů, nebo tak 20, a snížil jsem to na nejmenší, ať to moc jako necirkuluje.
1: Tomu rozumím.
2: Alež neprotestoval, zabalil se až po hlavu a spal. Best of Fresh.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Rok 2006 přináší náhodný mashup, který ale změnil kariéru Davida Getty. DJ Joachim Garo spojil Gettovu Love Don't Let Me Go s skladbou Walking Away od The Egg. No a výsledek? Remix je tak skvělý, že vychází oficiálně a stává se jedním z největších crossover hitů klubové scény.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara. Dub FM, anebo apka.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
9: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Stejně si tak říkám, jako člověk vyjede výjimečně včas a zase jsem tady později, protože autoškoly, no. Díky jedné nestihnete jednu zelenou, díky druhé nestihnete včas odbočit. Ono se to prostě nazbírá, jako to je evidentně osud, já tady nemám být přesně, to by u mě bylo divné. Tak dobré dopoledne ještě jednou, 3 nehody v regionu, v Ostravě, Porubě, 17. listopadu, kousek od, vlastně před fakultkou, no prakticky 2 osobní auta. Druhá nehoda na Opavsku, Hradec nad Moravicí, Opavská ulice před městským úřadem, tam 2 osobní auta také. A do třetice Třinec, Jablunkovského, kousek od, no vlastně v centru, přímo na té ulici, taky 2 osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?

0: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
1: Jmenuji se Stegosaura.
2: On chodí.
3: On je živý.
0: Hoši, velké řeše s průlízkami.
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
4: A dívejte, tam je ten velký.
5: Ten magr až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Oslavit výročí svatby stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Možná dnes zatím neúplně, ale během dne nejdiskutovanější téma zatmění slunce samozřejmě. Dneska nás čeká, pokud jste náhodou nezaznamenali, já jsem taky nevěděl, až teď jsem to objevil a už taky vidím, jak se to začíná objevovat na sockách, jak to tak bývá zvykem. Tak nás čeká zatmění slunce a možná začnu tím horším, protože pro naprosto většinu z nás je to poslední zatmění slunce, které ve svém životě můžeme stihnout, neboť podle astrologů, další podobné zatmění bude až v roce 2075. To by mělo 103 let. No jako možná se stane zázrak v medicíně, ale moc jim nepočítám. Takže, jak to bude probíhat? Zatmění by mělo začít okolo 19.19, to znamená někde lehce před 19:30 dneska večer. Maximální zatmění bude kolem 20.11, tedy lehce před 8:45. A čím víc na východ, tím dříve měsíc zapadne, takže dokonce někde zapadne dříve, než nastane maximální fáze, což nevím, jestli je myšleno v rámci České republiky, ale nebo v rámci evropského kontinentu. Každopádně, tím, že bude relativně velké to zatmění, nebude úplně téměř 100%, to bylo naposledy v roce 1999, kdy bylo 99% zatmění slunce, ale i tak bude dost velké na to, abyste se do něj nekoukali jenom tak. A dokonce píšou odborníci, že nemusí stačit ani klasická disketa, jakože stará a podobně. Takže vhodné je si opatřit něco, co opravdu vám ty oči zachrání, protože jinak to bude poslední věc, kterou uvidíte. A to asi úplně nechcete, že?
1: Posloucháš Fresh Radio!

0: Takové téma, které vyletělo před několika měsíci a teď se o něm už tolik nekomunikuje, ale mám zase jedno a to téma zní úžasná injekce na hubnutí zvaná Ozempic a její další nové varianty, které už se vyvíjí a budou prý ještě lepší, ještě účinnější a podobně. Tak máme dalšího českého celebritáka, který se veřejně přiznal, navíc jednak mě baví svým humorem. Druhá mě baví to, že to prostě říká na rovinu. A konkrétně je to tedy komik Richard Genzer, který v poslední době výrazně zubl, je 25 kg dolů a přiznal, že na nějaké diety a fitko kašle, ale že prostě injekce jsou úžasné. Samozřejmě dodal, že musí upravit stravu, nebo musel trošku upravit stravu, což se dá pochopit. A prý začal hrát golf, ale to mi nepřijde jako úplně sport, který z těla dostane spoustu energie. Jako jasně, je to fajn, nachodíte hodně, ale že by to byla nějaká silová záležitost, to úplně ne. Každopádně je vidět, že Ozempic stále frčí a co si budeme povídat vzhledem k tomu, co umí, tak bude frčit ještě dlouho, než přijdou zase na něco lepšího, rychlejšího, účinnějšího a tak dál.
1: Jirka a Javorský. Pondělí až

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

Opět padaly rekordy v rychlosti. No, automobil, to úplně není přesné slovo, prostě v maximální rychlosti, kterou dokázalo vydat speciální vozidlo. My, co jsme narození dříve, tak v 80. si pamatujeme legendární modrý plamen, tedy The Blue Flame, což bylo tehdy nejrychlejší něco jako auto. Ale ta rychlost je výrazně jinde, už se nepamatuju, kolik to bylo tehdy. Ale nový rekord, který vytvořil britský rychlostní speciál zvaný Hydromax, který jezdí na vodík, tak zní 653 km v hodině. Jsem si říkal, s tou rychlostí byste byli za hodinu v Mnichově. No vlastně vzdušnou čarou, takže... Ale jo, tam moc zatlátit asi v té rychlosti moc nejde, takže tam se musí jezdit, když tak vzdušnou čarou rovně. A akorát auto, no, to je taková prostě trubka, skoro 10-metrová trubka, která má kola. Samozřejmě je to vymyšleno tak, aby to mělo co nejnižší aerodynamický odpor. A je ještě taková vtipná záležitost na tom ta, že nejenom, že auto je nejrychlejší, ale i ten řidič, bývalý pilot Royal Air Force, tedy britských vojenských vlastně letectví, je zároveň nejrychlejším mužem na světě, protože v minulosti pilotoval stroj zvaný Thrust, který s rychlostí 1227 km v hodině překročil hranici zvuku při jízdě na zemi. Ale tohle už nebylo auto, to už byla takový divnostroj, no. 650 km, já bych to bral, jako, pravda, v Ostravě bychom to moc nevyužili, ale kdybychom žili v jiné době a v jinak postaveném světovém systému, představte si, že by byly cesty rovné, jenom třeba by se křížily, tak s tím by se dalo jezdit. Fresh Run!

Dám jednu technickou informaci, protože se tady začínají množit dotazy na téma našeho Instagramu, taky jsem nevěděl, protože moc nesleduju tyhle ty sociální sítě, já už jsem prostě starý osel. Máme nějaký problém, jak jsem tady teď ještě před chvilkou komunikoval s Honzíkem, který mezi tím už odešel, tak to vypadá, že nám zase někdo napadl účet na našem Instagramu, takže pokud vám chodí nějaké nesmysly, omlouváme se, ale bohužel aktuálně náš Instagramový účet není v našich rukou. Pravděpodobně se na tom bude dělat, jak to dopadne, to se uvidí, ale vypadá to, že nám zase čorli nějací zdatní, co budou chtít asi nějaký ten bakšiš. To se mohlo udělat já, že to by vyšlo na stejno. Aspoň by měl nějaké prachy na dovču. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina za pár minut, nehoda jediná, ale dokonce napsaná tiskacími písmeny, tak nevím, jestli je tak výrazná, ale přitom je to pouze uvozovka havárie osobního auta. A to konkrétně na Bruntálsku u obce Brbno pod Praděrem v části zvané Železná, směrem k Bílému potoku. Když pojedete, tak kousek před Bílým potokem, tedy se řeší následky dopravní nehody.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz
7: JJ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio! A dáme si jeden takový testík, který tedy ne, že bych zkoušel vás, ale dělat jiní, a je to testík na téma kvality kečupů, což je jedna z takových častých věcí, kdy občas člověk má někde třeba v restauraci kečup jako přílohu jídla a říká si to, co to je. Tak je to tak, že v průměru, když se dělala analýza všech možných výrobců tady v Česku, v průměru vyšlo zhruba na 100 gramů kečupu 175 gramů rajčat, což je asi takové, jako by řekněme, standardní číslo. Nejvýše, a já si myslím, že se zaslouží jmenovat, se dostal kečup značky Kant s hodnotou okolo 250 gramů rajčat na 100 gramů kečupu. Takže určitě jakože topka. Na druhém místě bio kečup zvaný Vilgain, ten měl 226 gramů. No ale na opačném konci se blížily hodnoty spíše ke 100 gramům, to znamená ještě méně, než vůbec by to mělo vážit, co se týče poměru reálného rajčata v kečupu. A jak se tak trošku dá tušit, tak ty nižší, třeba Heinz, což mě překvapilo, ale je pravda, on je pekelně sladký, ale když se zaměříte na tu chuť, tak jako není to úplně kečup. A nebo značka Nelly, no tak ta je vždycky v těch řetězcích ve výprodeji, vlastně, že? Se nedivím. Tam, abyste to rajče hledali.

Tady přišlo pár reakcí na téma toho kečupu. Evidentně zajímavé téma. Ale co mě překvapilo, někteří mi tady píšou značky, které kupují a podobně, jakože ten, který jsem zmiňoval jako první, tak je u vás dost často taky, jakože ten Candy je asi fakt dobrý, jak to tak vypadá. A dokonce jsem trefil to, že jeden z vás mi tady poslal fotky, teď to tady se snažím rychle najít, který to bylo, tady to mám. A vypadá to na první pohled jako guláš, jo? Ale pod tím je napsáno, další 4 kila rajčat, půl kila jablek a cibule. Tak jsem jako nejdřív nechápal. A pak jsem byl poučen, že vlastně dotyčí

0: Jabkám 12 kilo rajčat. A s jabkama, že jo, tak, je to jemnější, vydrží aj 2 roky. No, tak to nevím, jo. Moje mamka, respektive rodiče, tak dělali kečup, ale... dlouho nám vydrželo ledničce.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Master

0: šéfa. Zapomeň na valení na gauču. Nášlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

A já si tak říkám, jak ta lidská fantazie funguje geniálně, protože jsem teď četl další čerstvou informaci, která zní: zloděj ukradl z bažantnice na Českobudějovicku 100 bažantů. Jo, teď si zamyslíte, jako 100 bažantů, to není zrovna malé množství i prostorově. I časově na to asi potřebujete nějaký ten, tak jsem si říkal, jo, jako kam to, čím to odvezli. Ale pak jsem pochopil, že zřejmě to nebyli asi bažantiňáci, takový ti velcí, kteří běhají po polích. No, létají po polích, když on tak nějak jako jo, skáče, běhá, létá, co já vím. I podle té ceny, protože podle správce té bažantnice, tak jim vznikla škoda za 30 tisíc. To znamená 100 bažantů, 30 tisíc, jeden bažant za 300. Z toho bychom se asi moc nenajedli. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Ask yourself this. What are you doing it for? Is it for you? Is it for them? JJ na Fresh Radio.

No a Freši teď právě dojeli Black Eyed Peas a to mě převedlo na myšlenku, že jelikož v sobotu jedu hrát svému kamarádovi do Ústí nad Labem svatbu po 100 letech, tak jsem včera trávil večer a noc, snad do jedné, do dvou, do rána jsem u toho seděl vybíráním samozřejmě hudby a člověk tak nějak zjistí, když prolízá ten archív, jak třeba ta hudba se fakt mění. Ono se to na první pohled nezdá, ale třeba songy od Black Eyed Peas staré 20 let znějí úplně jinak a dost z nich takzvaně vyšumělo, byť to tehdy byly obrovské hity. A takhle bych to našel u spoustu Destiny's Child třeba, že jo, svého času kapela, která musela hrát všude. Dneska v podstatě všechny songy, když se pustí, tak zní takzvaně out. No, je to dobře, že se všechno posunuje dál. Ne vždycky je to k dobrému, ale aspoň je to signál, že lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
2: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: No, to je vlastně taky takzvaná svatební kapela, že jo? Tahle muzika nesmí chybět na žádné svatbě, no, nemám ani jednu, musím to dohnat. A ještě jsem si uvědomil jednu věc, že vlastně dnes, zítra a pozítří se slyšíme na nějakou, bohužel moc krátkou dobu naposledy, protože pak si dovolím dovolovat a budeme až v září, my veličenstvo tady osobně. Tak se těším, fakt se těším. Sice, jelikož stejně jako Perňajs letíme neplánovaně na stejné místo, dokonce ve stejný den, tedy Sicílie, a aktuálně letiště v Sicílii odklání vesměs dopravu, protože Etna sopka si pšoukla o víkendu zase. Tak čekáme, jak to dopadne. Ale věříme, že to vyjde přece jenom. Mám ale jiné téma, které jsem registroval už nějak snad o víkendu nebo nějak takhle. Kdy začala se objevovat fotka svého času velmi slavné postavy českého mediálního biznisu pana Soukupa, bývalého majitele Barrandov televizí. A na té fotce byl krutě dobitý. Já jsem si nejdřív myslel, že to je nějaká stará záležitost, jak tehdy dostal, jak se u nás říká, po ostravsky přes tlamu. Ale ne, je to nová záležitost, vůbec jsem nevěděl. A už je tady i spekulace, kdy se vyjádřil sám Jaroslav Soukup. Jaromír. Se vyjádřil do médií, že sice neví, kdo to byl, protože byli maskovaní ti bitkaři, kteří mu naložili, ale vzkazuje, že celý incident má jediný cíl, připravit ho o celou Rozárku, kterou má za... No zase Agáta. Agáta prostě nemůže chybět žádný den. Já nevím, jako nemyslím si úplně, že by matka dítěte chtěla, aby otec, ať s ním má jakýkoliv vztah, vypadal tak, jak vypadá aktuálně Jaromír Soukup. Já myslím, že... Ale třeba se pletu.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Doprava.
1: Tak, do 12 zbývají nějaké 2-3 minutky. Nehody takové, že stále platí upozornění na Bruntálsku ve Vrbně pod Praděnem v části Bílý potok, kde se řeší následky nehody. A do toho dvě nové, jedna v Ostravě na Českobratrské, no tam zrovna jedu, zrovna tady na mostě přes zbouraný Bauhaus. A druhá ve Frýdku Místku 17. listopadu u Obi Marketu, taky dvě osobní auta.
2: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
0: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

zajímavá věc a jeden z nových čerstvých tracků v našem playlistu. Britští Clooney a Prospa se zpěvákem Tristianem a Tehausový chytlavý song o dobrých holkách, které hledá každý špatný kluk. Tak doufám, že i vás potěšil. Siesta startuje. Zdravíme i Kláry, které mají svátek. A dáme si hezkou věc. Byl to kdysi velký hit v 90. You Get What You Give. New Radicals, no a tohle je verze, kterou ještě trošku vylepšili LMC. A taky Shakiru dáme za chvíli. Hezké odpoledne. Fresh Radio!

0: dne a pak podle meteorologů má nastat nějaký zlom a bude se trošku ochlazovat, ale znáte to, co meteorolog, to jiná předpověď, tak zatím budeme brát to, co je, konec konců nic jiného nám ani nezbývá. A dneska budeme řešit i to zatmění slunce, už to zmiňoval i Jirka, tak jenom připomeneme potom, kdy tu velkou parádu můžete sledovat a užít si to naplno. Scooter, taky Alan Walker, anebo Calvin Harris, to už je vlastně náš skoro domácí interpret, protože v Ostravě byl několikrát a užili jsme si ho i na letošních Beats for Love.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Fresh Radio.
8: Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak netradičně o půl, ale s důležitou informací, sjezd z velkého kruháče u outletu ve směru na Výškovice. Nehoda před chvílí a ta kolona je opravdu dlouhá, takže kdo můžete, určitě z tohoto velkého kruháče u outletu nesjíždějte. Tam to ještě asi chvíli potrvá. No a pokud nechcete zbytečně platit, tak Dolní Benešov, černý neoznačený Kodiak s poznávací značkou začínající na 4 SE měří dodržování rychlosti. Takže opatrně a nohu z plynu.
2: Fresh Radio!

0: Bruno Mars tady na Freshi. Dostali jsme zajímavou informaci od našeho posluchače Ondry, respektive jeho manželky, která psala, že se u havířovského pracáku střílelo a že je tam na místě policie. Tak pokud někdo z Havířova, určitě přidejte nějaké podrobnosti, pokud víte něco o téhle události. A budeme velmi zvědaví na tuhle zprávu. Zatím se to nikde nepíše, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
8: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: Siesta.

0: Love Fresh.
1: Musíš mě, dívej, musíš si mě hýčkat, jo?
2: To no znamená, a jak takové to hýčkání si pane Prednický představuje?
1: Jsem tam nějakou cuketovou placinku, dobré pití.
2: To bys ale neměla, jako když si to dám na olej, tak jako měl bys jít ze zdravě.
1: Tak to
2: udělej
1: suché, klidně to je jedno. Dobré pití, jo, jakože budeme tady v obětí, v náručí.
2: Ale to nebudeš chlastat, ty sladké vody, jo, co si tady občas dáváš.
1: No to ne.
2: No, teď mimořádně nemáš dneska vůbec vodu, viď? Nebo máš?
1: Mám tady ampelišku.
2: Dál pokračuj.
1: Ahoj Honzíku, z toho se nic nedělej, z hypertenze to mám taky. I šelest, hold stárneš, počkej po třicítce. No počkej, ale já žádnou šelest nemám, co to je šelest?
2: No to jsi říkal ty, že máš šelest.
1: A co to je?
2: Takže si mě se ptáš, já jsem zdravý jedinec. Co je to? No, až na ty intolerance, viď? Co je to šelest?
1: Co je šelest? Šelest na srdci.
2: Přesně, jo. Co říkají chytří?
1: No, co říkají?
2: Je to zvuk,
1: aha,
2: který lékař slyší stetoskopem.
1: Jakože to srdíčko mu něco řekne.
2: Může jít o zcela neškodný stav, ale nebo naopak známku srdeční vady. No, když jsi vadný, tak to my víme. Takže
1: tak to,
2: když
1: to
2: máš
1: nic, no,
2: prehypertenzi, tak to už je krůček k šelestem, ne určitě?
1: K šelesti.
2: K šelestem, proč jich nechceš víc?
1: Mně stačí jedna. Mně stačí jedna.
0: Best of Fresh. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: DJ Tiesto a Laydown. A máme středu, takže hudební nášup nebude chybět. Tradičně od 17 do 19 Aleš a jeho Fresh Mix. A potom taky pro ty, kteří mají rádi dramíky, Fatal Terror Show. To je od 19. hodiny. Myslím, že se k tomu může určitě hodit nějaké dobré posezení s kamarády kdekoliv, kde bude krásně, nebude možná ani takové vedro, tak si tu dobrou muziku dejte. Za chvíli ještě aktuální doprava a bude 13 hodin.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak máme tady několik komplikací, které by vám mohly zkomplikovat vaši cestu. Začínáme v Českém Těšíně na hlavní třídě. Se srazila dvě osobní auta zhruba před půl hodinou. Je to bez ranění, ale ještě nějakou chvíli se tam můžete zdržet. A teď to zásadní, týká se dálnice D1 ve směru z Polska na Brno, tak celý ten úsek, podle toho, co píšete, ve směru z Polska od outletu stojí. Jo, ta dálnice ve směru na Brno stojí už od slovenského kruháče, je tam nějaká nehoda motorkáře a myslím, že tady si počkáte docela dlouho. Tak sledujte i navigaci pro případnou objížďku, pokud se vůbec dá, a jinak přejeme pevné nervy.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Brain Market.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
18: Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: Outcast a Hey Ya, jedna mileniová pecka tady ve siestě na Freši. Dneska to bude hodně večer romantické, na obloze nás čeká výrazné částečné zatmění slunce. Ještě připomínáme, že to bude někdy kolem 19.19, ale je dobré už to tak jako sledovat do těch 7 hodin večera, protože to bude zajímavý úkaz. Ještě jednou připomínáme, že není dobré si to úplně fotit nějak dlouho intenzivně mobilem, můžete poškodit váš čip, který máte v mobilním telefonu, tak pozor na to. A kromě toho můžete pozorovat ještě na západě potom Venuši, což je velmi výrazná večerní planeta a září velmi nízko nad západním obzorem. A to bude taky jedna z možností. No a pak ještě v noci z dneška na zítřek bude taky na obloze výrazný klasický meteorický roj Perseid. Jo, říkají, že si dobré odpočinout, podívat se třeba mimo město na chvilku, adaptovat oči na tu večerní oblohu a pak koukat a bude to prý rozhodně stát za to. Tak hezkou podívanou.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Tak tohle byly Offenbach, bude je za chvilku střídat třeba Kellyn, Marshmallow anebo Axwell a Ingrosso, More Than You Know, to si dáme už za pár okamžiků. Teď jedna příhoda z parkování se zajímavým koncem. Kuriozní dopravní nehodu řešili právě v úterý včera dopravní policisté v Hlubučkách na Olomoucku, kde nešikovná řidička při couvání na parkovišti poškodila závoru. To by se stalo, asi to se prostě stává. Ale kromě toho zvládla poškodit svůj vůz a další dvě auta a sama navíc utrpěla zranění, se kterým musela být převezena do nemocnice. Což mi přijde slušný výkon na to, že se jednalo o couvání, tedy v neúplně velké rychlosti. Nebyla pod vlivem alkoholu, dostala pokutu 500 korun a teď se bude léčit v nemocnici. No, chtělo by to video, abychom viděli, co tam vyváděla. Tak opatrně i při couvání. Pozor na to.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji.

0: koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.

0: Tady je Siesta na Freši. Chystá se zase jedna zajímavá akce, která potěší vás, kteří máte rádi zajímavá auta. A mám na mysli třetí offroadový sraz Grill Off 2026. Bude to mezi 4. a 6. zářím v Ostravě na Vřesinské Srži. Strši čekává závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadu, doprovodná exhibice na motorkách a čtyřkolkách, překážková trať, tombola, večerní party a tak dále. My budeme určitě lístky rozdávat i ve vysílání Fresh Rádia, kdybyste si je koupili, tak určitě neprohloupíte, můžete takto učinit na zvíšeno.cz, kde už ty lístky můžete zakupovat teď a pak už se jenom těšit na tu velkou akci. Bude to zase něco jiného, protože tam budou hlavně vraky a další zajímavé kousky, takže to určitě bude na dřeň a jako vždycky to bude stát za to. Je to už třetí ročník, myslím si, že je dobré si do kalendáře poznačit 4. až 6. 9. Ostrava Vřesinská Strž. Offroadový sraz Grill Off 2026.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Five days on the

0: Where Are You Now a Lost Frequencies. Zajímavá informace se objevila na internetu. Evropu rozdělí extrémní teplotní kontrast a prý to bude tento týden hodně zajímavé, protože zatímco západní část kontinentu evropského zasáhne intenzivní vlna veder s teplotami opět přes 40 stupňů, tak do východní Evropy tedy k nám pronikne arktický vzduch, který ty teploty naopak srazí k podzimním hodnotám a podobné rozložení prý není poprvé ani naposledy. Tak uvidíme, v závěru tohoto pracovního týdne bude tahle zóna procházet středem kontinentu, no a opravdu na západě bude hodně teplo a na východní straně zase bude relativně chladno. Tak budeme sledovat ty aktuální předpovědi a budeme sledovat i to, jak velký bude ten rozdíl mezi nejteplejší oblastí Evropy a tou nejchladnější.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Alok a Jennifer Lopez, Everything's Fine, určitě to neplatí o situaci na cestách. Budeme rádi, když nám ještě napíšete, jak třeba vypadá aktuální provoz na dálnici ve směru z Polska na Brno, jestli už se trošku rozjel ten nakumulovaný provoz u kruháče v rámci té dopravní nehody, ať to můžeme shrnout a zrekapitulovat už za chvíli ve 14 hodin. Díky moc, 77337136.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak aktuálně nemám úplně aktuální informaci o tom, jak to vypadá na té dálnici z Polska na Brno, jestli už se to rozjelo, nebo ta kolona ještě chvíli trvá, ale měli jsme tady taky Kodiak, který měřil dodržování rychlosti v okolí Studenky, Příbora, Bílovce a Mošnova. Byl tady dokonce přímo vyfocený v Příboře zhruba před hodinou, tak s tím počítejte. No a kdyby cokoliv dalšího bylo, tak nám určitě můžete napsat. Odpolední rychlá rota za chvíli. Marek a kdo? Na to si počkejte po 14.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Rychlá rota.
9: A neb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Tak jdeme na to, středa 12. srpna, 14 hodin a 9 minut, začíná pravidelná rychlá rota na Fresh Radio. Jsem rád, že kolegyně Marsi dorazila taky, ahoj, já tě zdravím.
1: Krásné odpoledne, opět a zase v tomto týdnu, co se děje?
0: Hele, my víme, co se děje, že jo, Mikaela je někde v pasti a ty si dorazila úplně přesně, netahala tě nahoru tramvajka třeba dneska do Poruby na opačnou stranu.
1: Já už jsem to měla vymakané z minula, takže teoreticky na 99% jsem šla na jistotu a vyšlo to.
0: Vyšlo to tak perfektně, že sotva jsem vyjel šavle, tak ty si vešla do studia. Já tě tady vítám a pojďme za další muzikou. Fresh Radio.

0: vymakané. A když jsem měla v pondělí, tak jsem si řekla jednu věc a to bylo, až pojedu ve středu, vezmu si něco navíc. A když jsem nastoupila do tramvaje, tak jsem si velice rychle uvědomila, že to nemám a že je to velká chyba.
1: Asi myslíš nějakou bundu, ne?
0: Zimní.
1: Zimní.
0: Ano. Zimní bundu jsem si chtěla vzít sebou, ne vážně, jako já to myslím vážně. Třeba pro ty, co jezdí neustále autem a hromadnou městskou dopravou nejezdí vůbec. Tak, abyste věděli, já vás uvedu v obraz, kdy nastoupíte do tramvaje. Chci upozornit, nejsou to všechny, jo? Ty starší modely to úplně nemají. Ale takové ty novější, nastoupíte do tramvaje a dostanete takovou, ale takovou facku, jako zimy, že to je neuvěřitelné. Mm-hmm. Mě by fakt zajímalo, na kolik to ten dopravní podnik jako jede, tu klimu, protože
1: myslím,
0: to je
1: na
0: jako,
1: plné koule.
0: To je masakr, kdy fakt jako venku prostě máš nějakou teplotu.
1: Máš 30,
0: a to ještě dneska, relativně jo, 24 nebo kolik tam máme teď aktuálně, to není jako takový šok, když té tramvaj je 17 nebo 16. Ale když máš fakt jako ty vedra, to je jako mazec. Já si říkám, co ty děti třeba, nebo víš, tam v kočárku paní byla s miminkem, dva pejsci se tam vezli, o duchocích, že jo, těch tam bylo taky spoustu, o těch nemluvím. A dobře, nastoupíš tam, dostaneš tu facku, řekneš si, ty bláho, jako to je kosa, sedneš si a za 5 minut už jako si nějak zvykneš, takže jedeš. Ale pro to tělo, nemá to být tak, ne? Jak je to? Takhle máš 6 stupňů rozdíl, max?
1: No, myslím, jo, že jo, nějak, že? 6 stupňů je úplně maximum, ale hlavně, když jedeš více těmi spoji, tak zase musíš z té klimatizované tramvajky vylezeš ven,
0: jasně.
1: Stojíš zase na té zastávce, kde je horko jak blázen okamžitě.
0: Ano.
1: A za 10 minut přijede tramvaj a ta je stejně studená, takže to je masakr.
0: Já chci jenom říct, co jsem měla přesně v pondělí, kdy jsem měla z Hrabůvky pěkně na vodárnu, tam jsem si postála chviličku, jela jsem úplně v ledové tramvaji, pak na vodárně vedro, že úplně na sluníčku tam stojíš, pak zase přijela úplně vyklimatizovaná tramvaj, do které jsem nastoupila, vystupovala jsem tady u rádia. Takže a v úterý jsem se probudila a bolelo mě v krku. A bolí mě doteď trochu, jo. Takže jsem chtěla jenom říct, že mám takové podezření, že ten dopravní podnik chce odrovnat polovinu stravy.
1: To je možné. Ale počkej, vem to z druhé strany.
0: Vemte si šálu, až pojedete.
1: Uvidíme, jestli budou takhle topit, jako když bude zima.
0: Jo, tak to si vemte 3 šály.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Shaggy a Bombastic.
1: Pravda nebo lež?
0: A je to tady opět naše vaše oblíbená soutěž o 2000 korun, tentokrát do obchodního centra Forum Nová Karolina. Máme tady Marsi a máme tady zákeřnou otázku, která zní: je pravda anebo lež, že Marsi dnes do rádia dojela autobusem? Ještě stále WhatsApp 77337136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

your promise was losing control, crazy nights, intense sex.

0: Pravda nebo lež?
1: 2 litry do Fórum Nová Karolina. Chtěli byste? Já taky. Ale bohužel my s Markem se zúčastnit nemůžeme, ale vy ano. A jde vidět podle hlasovek a toho, co jste nám tady poslali, že zájem je veliký.
2: Jdeme na tu hlasovku, jsi připravena?
1: Ano.
3: Zdravím odpolední RR s MM. Pokud jsem bedlivě poslouchal, tak je to lež, protože Mark si cestoval celou tramvají a má víc klimatizovanou. A jinak bych ještě mohl dopovědět, Marsi, to si nevybereš. Když bude klimatizovaná tramvaj, bude moc zima. Když pojedeš starší verzi, bude moc vedro. To je prostě tak, jak to je. Stůř, Rostě.
1: Rostě, nesouhlasím, protože co je starší, to je lepší.
2: Mm-hmm. Myslíš to jako, že narážíš na svůj věk, nebo tak?
1: Bez komentáře.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
0: Rychlá rotace.

dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali

0: Více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: 15 hodin a 1 minuta a už taky skoro 30 sekund. Hezké odpoledne, mrkneme společně na cesty. Vypadá to, že tady v Ostravě a nejbližším okolí není žádná vážná dopravní nehoda, jenom si dávejte pozor, pokud pojedete přes Třanovice, což je okres Frýdek Místek, tak tam někde v boční uličce je dopravní nehoda, je tam sražený chodec, jo, tak prostě pozor.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.
7: Hey.

0: Praise you, tohle to nebyl nikdo jiný než Fatboy Slim. Ve středu máme tady rychlou rotu odpolední vysílání. Marek a Marsi je tady. Marsi právě probírá můj telefon. Prý, jestli tam mám nějaké nové fotky, které jsem před chvilkou nafotil, tak uvidíme, jestli si aspoň jedna fotka ze všech bude líbit, tak to dáme jakože na příběh, abyste viděli, jak vypadá Marsi po roce a půl s dítětem.
1: Jo, Mareček mě vyfotil teďka, tak nebo bě, nás oba.
0: No tak snažil
1: tak
0: jsem
1: se. Tak vypadáš pořád skvěle, že jo? Tebe se nic nezměnilo.
0: Stejný tlusťok jako 4 roky zpátky. Ano, jasně.
1: Já musím říct, že když jsem vzala do ruky telefon od Marka, tak jsem si ještě u toho tak jako pozdechla a řekla jsem, Marku, ty máš tak krásný telefon, takový už nikdy mít nebudu, protože jsem na mateřské.
0: No vidíš to, přitom mi stalo jenom 10 tisíc.
1: To je celá moje mateřská.
0: Aha.
1: Takže asi tak.
0: Protože 13 tisíc mi dali jakože bonus. Aha. A za 10 jsem prodal starý.
1: Já chci taky bonus. Jak získám bonus?
0: Hledej, musíš třeba obnovit tarif nebo něco.
1: Poslouchá nás hodně lidí, tak hledám bonus.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ty jsi tady začala bavit o nějakém bonusu, člověče, a tady ti lidi píšou, že chtějí tvé číslo účtu, tak teď nevím, jestli ti ho chtějí vysát, po případě ti tam poslat nějaké peníze. To teď to nechápu.
1: To už mě taky napadlo, počkej, já se soustředím tady.
0: Aha.
1: Píšu, víš, to číslo účtu, tak 16, 28. Ano, taky mě to zarazilo. Taky mě napadlo, že se za 5 minut podívám a zjistím, že tam nic nemám, že je to nějaký IT specialista, který mi vysáhne zbytek, co tam mám. Člověče, pokud to tak je, pane neznámý, nebo někdo, tak si moc jako nepoměješ s mými penězi na účtě, jo? Tam je to jako mizivé. A navíc, uvědom si...
0: Musíš zajít na spořící účet.
1: Tvé svědomí... Obral by si matku od dítěte.
0: Jo.
1: Mateřské, takže vlastně.
0: A myslíš si, že mu to není jedno, jako?
1: Ne. No ne, to ti nemůže být jedno.
0: To si myslíš, že každý má takové svědomí, být. Jako Ježíši, pane Bože, matka s dítětem, já ju neokradu.
1: A prosím vás, vy ostatní třeba, co nevíte, co s penězi nebo s volným časem, tak kde sídlí rádio, to si myslím, že už všichni víme, že jo, Fabrik, tak byste mohli dovést nějaké plínky. Velikost číslo 4, děkuju.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brain Market. Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No jasně, máme tady matku, tak co jiného budeme dělat, než se opět zase bavit o dítěti? O co se jedná?
1: Ano, podíváme se na jeden let, konkrétně společnosti Porter Airlines, kdy...
0: Kanada.
1: Ano, kdy letadlo mělo letět z Victorie do Toronta. Mm. A stalo se to, že na palubě bylo dítě. A to dítě...
0: To tak obvykle bývá.
1: Dobře. Ale to dítě mělo asi nějaké své období vzdoru, kdy se zkrátka postavilo na ty sedačky a rozhodlo se, že si ten pás prostě nedá. A ani po přemlouvání rodiči, ani po přemlouvání posádky a všech možná i ostatních cestujících, kteří chtěli vzlétnout, se jim to nepovedlo a zkrátka tento let, který už byl připraven na dráze, že budou vzlétat, se musel opět vrátit zpátky k terminálu. Mm-hmm. A museli všichni vystoupit a navíc neodletěli vůbec nikam, protože zrovna to bylo v době, kdy nějak se překlenovala ta půlnoc a tam už se potom nelétá a měli odlet teda až o den později všichni. A teď si říkáš, že potřebuješ třeba nutně někam letět a teď to dítě ti takhle zašprajcuje, protože se zašprajcuje a řekne prostě ne, já si ty pásy prostě nedám, protože.
0: No, tak jo. Jako otec toho dítěte, tak by vidělo mou pravou i levou ruku víckrát, než by mělo.
1: A co si o tom myslíš ty, teda jakožto člověk, který nemá děti?
0: No, tak já nevím, já by tím pilotem, tak se na to vykašlo, normálně vzletím.
1: Jo, bez...
0: No, tak by nebylo uvázané. Tu máš na klina, dělej se, starej si s ním, dělej si s ním, co chceš.
1: Zajímavý přístup, ale tak oni na to mají víš co, nějaké jako svoje paragrafy a tak to
0: já
1: nemůžeš
0: vím,
1: úplně
0: vím,
1: jako takhle.
0: Vím.
1: Ale ty jsi mi tady mimo éter řekl svůj názor a to je, že dítě do, jak jsi to říkal?
0: Do pěti let si myslím, že dítě na palubu letadla nepatří. No.
1: Zajímavý názor. Já teda musím říct zase na druhou stranu, pokud má někdo bezproblémové dítě, tak ať si klidně lítají i v roce.
0: Jasně.
1: Ale tohle musí být podle mě na posouzení toho rodiče, jaké má takzvané koule, jestli to dítě vezme sebou nebo ne, jestli má na to ty nervy a jestli na to budou mít nervy i ti spolucestující.
0: Jestli ho zvládne, nebo ho nezvládne.
1: Ano, ano, ano. A já musím říct, že třeba moje malá, jo, tak s tou si myslím, že pokud poletím někdy k moři, tak to bude nejdřív třeba za 2 roky.
0: Bych ho vyfackal, tady někdo píše výborně.
1: Nejdřív za 2 roky, ne, že by to byla, ona je zlaté dítě, jo, není úplně konfliktní, teď začíná nějaké určité období vzdoru, ale není to nic hrozného, teda musím říct, je to jako v pohodě zatím, ale my to s malinkou máme tak, že já mám třeba problém někdy se s ní dostat 30 kilometrů tady hory Ostrava, tady jak cestuješ, protože za prvé se mi občas stalo, že se jí udělalo nevolno v autě a poblinkala ho. Mm-hmm. Takže už i tohle se děje.
0: Takže
1: a...
0: kinedril od mala?
1: Nedávám kinedril. Snažím se to vždycky řešit nějak jako jinak. Třeba změnit stravu, nebo nejíst předtím, nebo prostě něco, nějakým způsobem. Ale už se stalo a řeknu ti, není to nic příjemného, jako když to musíš řešit někde jako v polovině cesty, tady tuhle věc,
0: no, událost.
1: A navíc, když je třeba v pohodě a jako nemá ty stavy, že by jí bylo špatně, tak zase je taková jako občas nevrlá v té sedačce, že jako neposedí. Víš, že potřebuje pořád si s něčím hrát a pořád něco sledovat a takhle. Takže představa, že třeba jedu někde, já nevím, 4-5 hodin, tak pro mě jako psychicky tak náročné, že dovolená žerky si myslím, že pro mě úplně ideál.
0: Hele, na začátek to úplně není špatné. Jako
1: jo, jo,
0: žermanky,
1: to stačí bohatě.
0: Tomáš z té Ostravice na žermanky, jo. Tomáš stejně tak 3/4 hodiny. To
1: dáme.
0: Na zkoušku, no.
1: To vyjde. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Další dobrá muzika tady u nás odpoledne. Jak jinak? My hrajeme jenom dobrou muziku.
1: Víš? Jenom dobrou muziku, ano, správně. Marku, chci se k něčemu vrátit, co jsme tady řešili před chviličkou.
0: Zkus to.
1: Já musím říct, že jsem v absolutním, ale v absolutním šoku, kdy fakt jako já se usmívám, ale je to pro mě něco tak neběžného v dnešní době a něco tak šokujícího, že ještě teďka jako se z toho dostávám a vem to zhruba asi 5 minut.
0: Já teda nevím vůbec, co chceš říct a úplně mám z tebe strach teďka.
1: Ne, to neměj, to je velice jako pěkná věc, příjemná věc.
0: Aha, dobře.
1: Prosím tě, jestli se vzpomínáš, před chviličkou jsme tady řešili to, že ty máš nový telefon, to, že já mám telefon úplně jako na nic, nebo nový. Staronový už, už je to nějaký ten pátek, co ho máš.
0: Musíš ještě trošku našetřit, no.
1: No. A právě k tomu se chci dostat, protože tak jako koukám a na účtu mi přistaly penízky.
0: Nepovídej.
1: Vážně, ten člověk, který tady psal a ptal se na mé číslo účtu a já jsem ho jenom tak random jako napsala.
0: Ježiši,
1: s tím jako, že díky. A vysmátý smajlík, a když jsem si říkala, jo, jasně, jak jsme tady řešili, jestli mi náhodou nevybrakuje účet spíš, než kdyby tam něco poslal, tak tento člověk mi poslal, řeknu ti jo, samé jedničky, 1111 korun a k tomu je v popisku napsáno na pleny. To je tak krásné, ale chápeš to, že někdo cizí dokáže, a my jsme to fakt jako také random tady hodili ze vtipu, že někdo cizí, já jsem za to hrozně ráda, protože mě to jako bodne.
0: Jasně.
1: Kdy někdo cizí pošle 1000 a něco k tomu na pleny pro malou, jenom tak. To je, jakože dobří lidé a fakt jako dobrá povaha si ještě najdou. Takže to mě potěšilo, zahřálo u srdce a víc takových, ne, jako jo, potřebovala bych ještě auto, abych nemusela jezdit tramvají a takhle, ale chtěla jsem říct víc takových lidí i pro ostatní lidi, ne pro mě jenom, ale i takhle jako pomáhat dalším třeba nějakým maminkám v nouzi nebo toto. To je tak krásné gesto, že dneska se mi bude krásně usínat.
0: A nechceš nějakou veřejnou sbírku třeba?
1: Zkusím to, jinak děkuji, Martine.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Would you go to bed with me?
1: Doprava. Doprava.
2: 16. je tady, jdeme se podívat na dopravu. Ano, a tady to vypadá, že dálnice ve směru na Český Těšín, zhruba na úrovni Hnojníku, tak je tam dopravní nehoda dvou osobáků. Naštěstí je to bez zranění, ale určitě tam projíždějte opatrně.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Rychlá rota.

0: Daxos, Barbara Streisand, další, dal bych, abych řekl, už oldschoolovka tady u nás na Fresh Radio. A nebudete tomu věřit, ale Marsi se pořád cpe. Ona do sebe normálně pořád nějaké perníčky, něco, mně to připadá, že ona má málo sladkého.
1: Mám, strašně. Jako, já se musím přiznat, ještě, než jsem otěhotnila, tak jsem měla takovou tu hodně zdravou výživu. Když jsem přijela k mamince na návštěvu, tak vždycky dáš si buchtu? Ne, mami, nedám, dobré, jako. A takhle, to už i moje maminka se mi teďka směje, jak jsem přetočila.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsem si jako jela spíše, víš, jako tu zdravější verzi, ano. Marsi. Od té doby, co jsem, těhotenství si ještě budíš, ale jak se narodila malá, já jsem totálně překopala všechno. A co se týče jídla, tak jsem ráda, když s ním něco, co stihnu za pochodu. A sladké, to je moje obrovská droga teďka. Já jsem všechny neřesti, které jsem měla, včetně třeba občas, že jsem si dala nějaké vínečko a tak, tak to šlo všechno do háje.
0: Mm-hmm.
1: To už jaksi jako úplně nejde. To jako se s tím rodičovstvím moc neslučuje. Ale to sladké, já na tom frčím, jako to je šílené. A je to, opravdu je to závislost.
0: Je to neuvěřitelné, že ona má pořád 46 kilo jí s lůžkem a přitom tady, rozumíš, už
1: to je ten záčak kolem toho dítěte.
0: No, už 2 hodiny tady do sebe cpe nějaké oplatky.
1: A je to výborné.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Další zlomené beaty tady u nás na Fresh Radio. Nezapomeňte, že je středa, že mnohem víc toho bude po 19. hodině, protože tady zase budou padat radiátory.
1: Ano, klacky v kýblu.
0: Přesně.
1: Marku, vrátíme se lehce v čase. Já vím, že už je to dlouho, nejenom pro tebe, ale i pro mě, co jsme vyšli,
0: co ty zase
1: vyšli ze školních lavic.
0: No, tak to
1: ale
0: je hodně dál.
1: Určitě si budeš pamatovat, kdy jsou letní prázdniny pro děti.
0: No jasně.

0: Prý je to z toho důvodu, že bovedra.
1: Aha, já ti rozumím. Ale myslíš si, že posledních 14 dnů v srpnu už nebude horko?
0: Právě pod tímhle článkem se jako sešla obrovská debata těch
1: a nebo jinak
0: čtenářů.
1: Dovedeš si představit, že když bude venku 33 a ty děcka vydychají tu třídu, jako že tam, že to tam dají?
0: Že jako tohle není úplně moc řešení, no.
1: To je prostě blbost jako blázen.
0: Pak tam byly ještě jako návrhy, že teda by ty prázdniny mohly být 3 měsíce v kuse.
1: Jasně.
0: Což jako, ono je to sice strašně krásné, je ta myšlenka pro ty děti, ale co ti rodiče, kteří mají omezený počet jako volna za ten rok?
1: To je pravda.
0: Jako, kam dáte to dítě? V nějakou ústavu nebo kam?
1: A určitě nejsou peníze na to, aby se nainstalovaly klimatizace do všech tříd. Jako.
0: To se tam řešilo také, že v podstatě klimatizace, aby měly všechny školy, tak to je tak finančně nákladné, že to je zatím nereálné. Mm-hmm. Takže je mnohem jednodušší jako šoupnout termín někam jinam.
1: Se dostaneme do řeckého dluhu s klimatizací.
0: A chtěla jsem se tě zeptat, typneš si od kdy je ustále, nebo kdy se rozhodlo o tom, že ty prázdniny, jak dlouho už to trvá, že jsou prázdniny červenec, srpen,
1: Já si myslím tak 60-70 let.
0: 100 let.
1: 100 let už to je.
0: Od roku 1925 plus minus, tak jasně. Nějak kolem toho. Tak tam od té doby ofiko, co se to dalo na červenec, srpen, už to funguje 100 let. Mm-hmm. Já nechápu, co tam zase vymýšlí, proč zase potřebuju s něčím šoupat. Nechte to tak.
1: Já bych to udělal jinak. Já třeba souhlasím i ty 3 měsíce, ale pak pokrátit ty prázdniny, které jsou během roku.
0: Třeba jarňáky úplně zrušit.
1: Jo.
0: Navíc já si myslím, že ty jako jarňáky, to je strašně zbytečná věc.
1: Jarní prázdniny byly o toho, že si zajedeš zaližovat ještě a tak dále. A dneska jsou ty jarní prázdniny, je to tak posunuté, že můžeš tak akorát se projít po trávě.
0: No a navíc ty jarňáky, jako je to takový nucený termín i pro ty rodiče, že nemají kam to dítě dát, tak si musí vzít to volno.
1: No, jasně.
0: A všude je strašně plno. Tak radši to zrušte a ti rodiče si to dítě vezmou na ten týden někde nahoře, jak jim to bude vyhovovat na tu lyžovačku a aspoň to nebude tak narvané všude, ne? Já nevím, já asi půjdu tam, víš, já jim to tam půjdu říct.
1: Jo, klidně jim to běž říct, vysvětlet. Já myslím, že my dva jsme poslední, kteří tohle to rozhodnou.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
18: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
19: Flash! Hrajeme nejlepší old school, který znáš!

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Už se ti to blíží, těšíš se?
1: A co se mi blíží?
0: No konec tady vysílání, jestli už se zase těšíš na malou. Jako,
1: na druhou šichtu se těším, ano. Jako z jedné do jedné, šupky, hupky.
0: Druhá šichta,
1: teď otázka je, která je náročnější. Já si myslím, že o 100% ta druhá, která přijde.
0: A ty vyzvedneš u maminky a jedeš zpátky vlakem, nebo?
1: Jasně, vlakem určitě, no.
0: Máš auto půjčeno?
1: S malou bych určitě jako vlakem nejezdila. To je to, jak jsme tady řešili to letiště a tak, jako to, aha, jako do, celkově. Do,
0: ale ten vlak, jako ten byl super, kdy tam by si mohla poběhat, nemusela by sedět v sedačce, víš jak, mohla by zbít průvodčího.
1: Ano, ne, to se... To je právě ten problém. Toho se bojím, že přesně tak by to dopadlo, uh-huh, že průvodčího bys byla, možná bys byla i kolem, jako kolem sedící a pobíhala by po celém vlaku, uh-huh, takže by ten vlak ve finále někde v Paskově odstavili a další by už nedojeli do toho vřítku. Taky se může stát.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, to byla ještě vzpomínka na mistrovství světa ve fotbale.
1: Doprava.
0: Za chviličku 17. hodina a taky Aleš se svým freshmixem, no a my se podíváme teďka společně na cesty. Ať koukám, jak koukám doprava, doleva, do počítače, všude, tak vidím jenom usměvavou Marsy a vypadá to, že nikde v Moravskoslezském kraji není žádná dopravní nehoda.
2: Marečku, já ti děkuji.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny posluchače, jsem moc ráda, že jsem tady mohla být a budu ještě jeden den v tomto týdnu otravovat.
0: Jo, to bude doufám pátek, teda jestli dorazíš. A teda večer po Alešovi ještě tam máme ty
2: ano, po nás samozřejmě Fresh Mix, Aleš Bruna a od 19 hodin, jak už jsme avizovali, tak Dramíky a Fatal Terror.
0: Tak jo, mějte se krásně, mějte se. A hezký podvečer a večer.
2: Pa, pa.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Fajn. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Italii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Tak hezkou středu. Jste na Fresh in the Mix, startujeme. Vzhledem tomu, že jsou prázdniny a že je léto roku 2026, oprašujeme další Fresh House Party Mix. Tentokrát čtyřku. Playlist na mém Facebooku. Je tady porce staré, dobré taneční muziky napříč věky a žánry. Hezký poslech. Chase the Sun, Planet Funk. Rok 2000.

Trumpeter, Ray Fox 2011. Zpěvačka Lovell to dospívala podle tenhle ten skvělý instrumentální track a udělala z toho obrovský celosvětový hit.

originál američtí Indie 1982, kultovní Last Night the DJ Saved My Life. Takhle to našlápli Simas and Haji. Britští hit makesy houseové muziky 2007, tedy z vokály 2004 jako instrumentálka, původní.

Tohle to je jeden ze základních stavebních kamenů House Music 1998. So Seacher Can't Get Enough. Jinak vysemplovaná písnička z roku 1979 od Gary's Gang. To tak občas chodí, no. A vy jste na Fresh in the Mix. Sjíždíme staré taneční pecky.

Vzpomínám, že tenkrát na vinylu vyšly remixy od nějakých Axel, Angelo, Ingrosso. Vůbec se tehdy nikdo neznal. Budoucí Swedish House Mafia remixovala tenhle ten hit v roce 2004 taky.

Superman Lovers. 2001 French Houseík nazvaný Starlight. Loni vyšel v nové verzi ospívaný One Republic. Tuhle tu slavnou písničku. A pozor, Superman Lovers se vrátili zpátky. Dokonce mají i nějaké nové, docela povedené tracky. Po 25 letech tedy jsou zpět. A vy jste na Freshi, in the mix.

Teď se dáme takový speciální mashup, který dvě písničky, dvě slavné taneční pesky dohromady. E Samba Junior Jack 2003. Ale zespoň slyšíte Tim Deluxe a jeho 2002 It Just Want To Do se

90-kový Top Teddy. Top Teddy a Something Going On in Your Soul. Hlavně dvě fantastické vokalistky, Marty Walsh a Jacqueline Brown. Byli schopné odspívat jakýkoliv gospel, ale i skvělou houseovou věc.

Další klubová klasika 2005, německý DJ Tom Novy. Your Body. Odspíval tenkrát Michael Marshall, který jej naspíval třeba i velký hit I Got Five On It od Lunic. Vzpomínáte? Připomínám kompletní playlist můj Facebook, je tam i odkaz ke zvu poslechu či ke stažení tohoto Fresh Party House Mixu číslo 4.

v Anglii, tady v Británii se dělal slušný French house. Tady jsou Deepest Blue 2003. Nejdříve vyšla písnička se stejným názvem, a pak ještě přišel velký hit Get Away. Give It Away, jo, Give It Away.

Latino Hausík 2004, Cherry Ropero, Dennis the Means, Corazzo. A fantastická vokalistka Jacqueline, která tomu dala ty správné. No, v jejím případě to moc nesedí. Dala tomu koule. Fresh Mix.

Tak vzpomínáme při středě na Fresh & Mix klasické taneční pecky v originální verzi. Za chviličku v tom budeme pokračovat, dáme třeba Denzla, nebo Fedele Grana, nebo Gaff.

0: Tak za chviličku jsem zpátky, jenom mixu naše tři frekvence, aplikace a DAB+. Jsme fresh.
1: Fresh Radio.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Pokračujeme při středě mixování. Tady jsou staré taneční besky in the mix, tady Fresh House Party Mix číslo 4. A taky Duck the Beat a Drop the Pressure. Oficiální mešápek, který udělal Milo. Hezký poslech. A plus minus 2005. Teda ne, originál Dr. Beat, to bylo 80, 84. Miami Sound Machine a Gloria Stefan.

originál 1998, švýcarské duo Black and White Brothers. A jo, ti, co udělali Put Your Hands Up in the Air, tak ti udělali Pump It Up a pak to převzal belgický Denzel v roce 2004.

Monika Brgato, čili Mooney, italská zpěvačka, která společně s DB Boulevard tady hned s italskou elektronickou kapelou vydala tenhle ten skvělý track v roce 2002. A vy jste refreshing the mix, jdeme staré taneční věcky. Point of view.

0: dánská Ida Kor, ale hlavně holandský Fedele Grand 2007. Let me think about it. Viděl jsem naživo loni na Ibize a i tady vlastně v Česku, kdy dorazil do fabriku Fede. O, moc lidí tam nebylo.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.
0: Teda ne, na Ibize bylo plno samozřejmě, měla skvělá atmoška. Mě to pak trošku mrzelo, že Ostrava zaspala.

Freemasons 2005, Love on My Mind. Ale pozor, hlavně zpěvačka Amanda Wilson. Ta se díky tomu tracku stala slavnou a pak ji použil Avicii v hitu Seek Romance. Tady ještě pod svým jménem Tim Berg.

So Many Times 2003. Ikonická houseová klasika z dob studolní, kdy fakt studolní byla ještě in a dobrá. So Many Times.

1992. A tenkrát fantastická instrumentálka, která trvala skoro 8 minut. Pak se k ní přidali vokálky, aby se z toho stal obrovský mezinárodní hit Passion.

Tohle to je samplík z roku 1970 do nějaké belgické, latinské a prostě úplně zapomenutá písnička. Kdyby v roce 1995 neoprášil a nevysemploval Mighty Dub Cats, tedy Fatboy Slim, tedy Norman Cook. Magical Carpet Ride, kultovka, která se od 90. hraje a používá a vysemplovává dodnes. A vy jste na Freshy, in the mix.

ještě jednou Fatboyslim, tedy Norman Cook. Tentokrát pod pseudonymem Pizza Man. To byl v podstatě duet, ve kterém se spojil s Johnem Rydem. To byl ten slavný zpěvák a postavička, která stála za Night Crawls, Push the Feeling On, které pak remixoval MK. Tady je Sex on the Streets. Taky 90. 1995 a Fresh Party House Mix číslo 4. Playlist můj Facebook. Doufám, že byl good, doufám, že to bylo hezké vzpomínání. Fresh Mix s Alešem Brunou.

0: Fresh Mix a Aleš Bída.
1: Když byl tady Freeboy Slim u nás tady v Ostravě, tak jsem si to užil i napříč dešti, který jeho koncert nebo jeho vystoupení zkrápil. Tady byl jeho projekt Pizza Man, Sex on the Street a Fresh House Party Mix číslo 4. Za chviličku pokračujeme in the mix.
0: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 136 FM, Třinec, 106.5 FM.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Kde?
10: Tamhle.
9: Ten má ale klapy.
11: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
12: On chodí.
13: On je živý.
11: Hoši, velké řeště s průlízkami.
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
15: A dívejte, tam je ten velký.
16: Ten má krk až do nebe.
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
18: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
19: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Aleš Bruna in the mix. Dáme teď trošku při středě aktuální taneční muziky. Nabízím třeba hned teď právě, tedy Svim se. Hezký poslech. Tady je DJ Dark remix jeho aktuální věci Break Up in Reverse. Ostatně zpíval to i tady v Ostravě, když jsme ho viděli na Colorse. Colorse to byli, že jo?

Flexiano Siren, tedy Siren. Jedeme při středě na pohodu tanečně a aktuálně v současné době, tedy právě teď, tedy v chill, jak se říká hezky po

Ale jo, v těch balkánských hitparádách a diskoškách se to asi chytne. Uvidíme, jestli to má větší ambice, nebo jestli to nakonec se ukáže i v těch normálních středoevropských či světových hitparádách.

Disco Bambino, italský DJ, který oprašuje starou italo-disco muziku, ale taky Nile Rodgers a Sophie Ellis Baxter, Dancing Without You.

Britský Majestic oprášil Spandau Ballet z 80. Měli velký True, to byla taková ta nádherná pomalá věc, ale pak přišlo i Gold. Takhle vypadá ve verzi roku 2026.

0: Tohle byla Ariana Grande. Dave Vessel v remixu, v tanečním remixu. Jsem někde četl, že si potom chce dát jako delší pauzu, odpočinout si od toho tlaku, jak vypadala docela děsivě, hubeně. Na chviličku jsem zpátky in the mix.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Aleš Bruna in the mix.
1: Tak, jdeme do finále. Ještě si dáme pár současných našlapaných písniček. Tady jsou Swedish House Mafia, jejich Happiness is so sad. Hezký poslech.

You Can Ring My Bell zpívala v 70. Anita Ward. Takhle to udělal H v současné době pro britské kluby a hitparádu.

Tak, tlačíme to do finále. Zase zítra po 17. In the mix. Čus. Přidám ještě Milky, Just the Way You Are. Jsme fresh.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Imagine all of this. That happened because you didn't

0: Raz, dva.
1: Jo.
0: Super, hej. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Fatal tady rušil smrytku výstku, kamo.
1: Normálně sedíme v autičku, popijeme pivínko.
0: Já už jsem ho vychlastal.
1: Jo, tak dáš si druhé ještě.
0: Ne, já řídím, nemůžu.
1: Jo, ty se zřídíš.
0: Já jsem měl jednu Plzínku, to je taková desítka, víš to?
1: Jo, desítka.
0: Desítečka, ta nikomu jako nevadí.
1: To víš, že jo. Dámy a pánové, všichni, kdo nás poslouchají, je tady Fatal Terror, je středa, je nás tu třeba.
0: Ano, jsme tady skoro všichni.
1: A vystřídáme se.
0: A je to nezvyklé, možná si bandička zvykla, že v poslední době vysíláme ze záznamu hodně věcí, protože samozřejmě léto, dělali jsme to tak vždycky, tak jsme to dělali takhle teďka, ale nějakou reklamu jsme na to udělali, tak možná nás poslouchá víc lidí než zvykem.
1: Jo, jo, protože je léto.
0: Ano, je léto.
1: A my záznamy máme.
0: Už je konec léta, za chvilku zase bude kosa, hele, kamo.
1: Fatal Terror Show teda dneska netradičně live a ze zajímavého místa.
0: Ano, z nové osmičky ve Frýdku Místku.
1: Ve Frýdku Místku. Tady v kotelně celkem ano. Zatápíme, bych řekl.
0: Ale já myslím, že kotelna je pro nás jako příznačné místo na hraní, že?
1: Je to, anglicky je to boiler room, ano, co ano. Si budeme povídat.
0: Tak konečně se tam dostali.
1: Takže kdyby náhodou nás chtěl někdo vidět přímo.
0: Tak, ano, a má to kousek, tak klidně přijďte.
1: A vemte auto, klidně přijeďte.
0: Ano.
1: Parkování je tady dost, můžete si dát nálko pivo.
0: Jídlo.
1: Jídlo, perfektní jídlo. A s náma tady aspoň teda do té desáté jakoby potančit.
0: Ano, a můžeme to sednout, tady všechno je. Co já vím, tak tu jsme my dva, že? Takže Elvis Sifon, pak tady vidím Fanteka.
1: Je to tak, vidím pak, Drop Database.
0: Ano, taky jsem tady viděl někde Beatu, která teďka hraje, ne?
1: Teďka hraje, ano, a je tady Femfa.
0: A je tady i Evelyn, a takže tady chybí jenom Mad Face.
1: No, no.
0: Chudák.
1: No má smůlu, no.
0: Jo, a je tady Turda ještě. Je tady ještě.
1: Protože
0: je tady DJ Turda tady ještě.
1: Nebýt DJ
0: Turda. Nový člen Fatal Terroru.
1: Nebýt jeho, tak samozřejmě tady nesedíme v autíčku a nevysíláme.
0: Ano, přesně tak. Protože my jsme tady chtěli původně přijít jenom s notebookem, otevřem, zapnem a odmluvíme si to na stage, jenom tak, hele, čau, jsme tady. A ve chvíli, jak to zjistil Ondra Turda, tak řekl, mají přijet mnou mezi studiem, ne?
1: Přesně tak. No. Takže neváhejte, navštivte nás na nové osmičce, budeme tady do desíti, hrajeme v kotelně a...
0: Počkal jsem ještě neřekl, že vyslávaš do desíti.
1: No a zdraví vás Elvis Sifon, Fatal Terror, ostatní přijdou k mikrofonu záhy a teď už DJka Beata.
0: Tak si to užijte.

0: Ho, ho, ho!
1: Koho pak to tady máme?
2: Zatmení slunce volá. Prosím vás, hlavně se nedívejte teďka nahoru.
1: Jo, protože můžete oslepnout.
2: Přesně, takže pokud nemáte ty speciální brýle, tak ani přes flašku od piva, jak mi teďka volal syn, že se dívá přes flašku od piva, tak ani to ne, prosím.
1: Je to tak.
2: Protože můžete oslepnout.
1: No a Beatko, kde my tady jsme dneska?
2: My vás zdravíme z nové osmičky, vysíláme přímo tady z našeho krásného Volkswagenu. Je to Volkswagen? Je to Volkswagen.
1: Takže, velice útulné audičko.
2: Velice, takže epic zažitek. A hrajeme tady pro vás, takže pokud jste ve Fritku místku, určitě doražte.
1: Ano, teďka momentálně hraje Drop Database a za chvíli ho půjde vystřídat.
2: Fantek. Oh yeah! A možná se hecne i Elvis. Tak napište někde všude možně na WhatsAppy a tak dále, aby se hecl, protože se mu prý nechce.
1: No, musíte Elvise vyhypovat pořádně.
2: Takže pokud jste ve Fritku místku, určitě doražte za náma, budeme tady minimálně do 10. hodiny.
1: Ano. Ano, je to tak.
2: No a zatím se nám poslouchejte pořádně deepovinek od tady našeho Marečka.
1: Našeho majstra. Tak jo?
2: Zatím.

0: Tak, krásný středeční večer, jsem tady i já, Ondra, a je tady se mnou...
1: Taky Ondra.
0: To, taky Ondra, ale není to jako Ondra Madface, ale je to Ondra, jak jsi to říkal, Turdaface?
1: Turdaface dneska
0: bylo. Turdaface.
1: Turdaface.
0: Super, tak jak se ti líbí drum and bass tenhle, co tady hraje?
1: Tak je to vždycky jako takové trošku upadající topení, jako vždy, ne?
0: No, to se od vás hauzíkářů jako říká, no. Jako.
1: Já jsem multikulty, kamaráde.
0: Dobře.
1: Nezapomeň, že středu máte vyhrazenou na Fresh Radio, jenom díky mně.
0: To je pravda, takže beru zpátky a samozřejmě uznávám všechno, co jsi řekl.
1: No tak Femfo, no. Tak co tady dneska děláte, kdo zahrál, co zahrál, proč jste to tady vymysleli vůbec v té nové osmičce, vykládej.
0: Protože je to podle mě úžasný prostor, upřímně nečekal bych to ve Frýdku místku, to teďka znělo možná zvláštně proti Frýdku místku, ale jak jsem řekl, úžasný prostor, úžasné jídlo, pití a dneska i skvělá hudba.
1: Do kolika hodin tady budete?
0: Do 22 hodin, takže...
1: A už jsi hrál dneska, nebo ještě teprve půjdeš na to?
0: Já už jsem 20 minut hrál od 19.20 do 19.40 a ještě tam si dám nějakou 20 minutovku. No.
1: Údajně tady panuje nějaká zákulisní sázka, že jestli se podaří vyzvat vašeho guru, toho největšího za mixážní půl, tak jaké jsou, jakoby, počkej.
0: On ještě nehrál, to ani
1: nevím. Já myslím, že ještě nehrál.
0: Ty jo, má vůbec s sebou flašku, jako, to je otázka. No.
1: Flašku nevím, flašku má, určitě bavíme flašku. Se o kom jenom než o Elvisovi.
0: Jasné. Ty jo, tady na nějaký paparazzi fotí.
1: Jsi slavný, to víš.
0: Ty jo, tebe už taky, pozor, usmij se. No, každopádně, kdyby byl někdo poblíž, nebo klidně z Ostravy, tak ještě dojďte, ještě máte čas a můžete nás vidět naživo, pokecat, poslechnout si nás a tak dále.
1: Dát si třeba výbornou pizzu?
0: Ano, ta pizza je opravdu exkluzivní, jako můžu potvrdit. Měl jsem hodně pizz v životě a tady je výborná. Fatal Terror.

0: Fresh Radio dneska z nové osmičky. Já, Drop Database, spolu se mnou samozřejmě i Fantek, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co, šefíku, jak se ti tady líbí dneska?
1: Je to zvláštní tady z tohle krásného hippiesáckého auta.
0: Ano, ano, naše dnešní premiéra, že ano?
1: Naše dnešní premiéra a my si to moc užíváme, je to tady parádní.
0: Je to tady skvělé.
1: Pokud jste nebyli na nové osmičce, tak byste měli definitivně dorazit.
0: Ano, rozhodně.
1: A my jsme si tady dneska dovezli celou Fatal Terror Show. Chybí nám jeden člověk.
0: Ano.
1: Řekni to jméno, protože on chybí vždycky.
0: Jestli to uhádnete, dostanete zlatého bludišťáka. Je to Madface.
1: Madface.
0: Už to tady bylo dneska řečeno, samozřejmě, že ano. A chybíš nám, Patriku? Pro příště budeme vědět, že i s tebou snad budeme počítat.
1: No on už má tak 3 černé puntíky, ne?
0: To je pravda. Ale tak co se dá dělat?
1: My mu to odpustíme a samozřejmě odpustíme i vám, kteří nás jenom posloucháte na dálku, ale jsme moc rádi, že nás posloucháte dneska speciálně až do 22.00.
0: Ano, já doufám, že se vám to líbí, protože nám ano. Fanteku, sledoval jsi dnešní zatmění, částečné zatmění slunce?
1: Já jsem tady úplně v zatmění, kamaráde. Já jsem to sledoval, člověče, já jsem byl v kotelně a tam je teda tma. Tam
0: kotelně,
1: já jsem tam zhasnul, já to nechci to říkat úplně nahlas, ale řeknu to, já jsem tam zhasnul. Děcka, tady je mejdan.
0: Takže partoška, středeční partoška, jak
1: poslechovka? Slyšeli jste poslechovka?
0: Ne, pardon.
1: Slyšeli jste poslechovku, kdyby cokoliv, ale my si to tady užíváme, všichni se dobře bavíme a my doufáme, že vás tady tímto nalákáme vlastně na budoucí sezonu, protože Fatal Terror Show tady nebyla určitě naposledy.
0: Přesně tak.
1: A my se tady chystáme určitě znovu a já doufám, že i teda s Madfacem.
0: A kdyby ne, no tak si poznačíme další černý puntík a jedeme dál.
1: Přesně tak. No, my nebudeme rušit, protože tyhle ty setíky, co vám tady hrajeme živě, my se tak hezky střídáme, jak na kolotoči a bavíme tady vlastně celou osmičku.
0: Ano.
1: Celý Frýdek Místek a Ostravu a veškeré okolí, co poslouchá Fresh Radio.
0: Právě začíná hrát DJ No Money.
1: Yeah.
0: Jsme na nové osmičce, posloucháte Radio Fresh Radio a kdybyste náhodou nevěděli, tak už víte.
1: Fresh.
0: Tak. Čaute.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
5: Tamhle!
0: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
0: On chodí!
6: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Na tomto jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu praví chára. Výzletím tě z drahých.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z idolů je konkurence s přátelenem míst. Nejsilnější přežij.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Rády.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

alba furt lítej vene kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani.

0: Fresh Radio.
1: Try.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Kolik čardáš? Za kolik čardáš?

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
4: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.

0: Old School na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: iceberg, biele víno, 4 čerešně na to, babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

watching. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.